0: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Zkuste si dát minutku klidu.
6: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
10: Ithaca's king is coming back.
9: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
11: No one could stand between my men and home.
9: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
12: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
13: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
15: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
16: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
17: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
18: Hašpl.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Lenny Kravitz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
8: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: On air.
9: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky možná přestanou pravidelně zdražovat. Poslanci dnes začnou projednávat návrh vlády na zrušení každoroční valorizace jejich cen. Kabinet tvrdí, že chce ulevit řidičům. Opozice naopak označuje návrh za populistický a varuje, že na dálnice pak půjde více peněz z daní. Boj mezi USA a Íránem dál sílí. Americká armáda oznámila další sérii úderů na íránské vojenské cíle, včetně přístavů a pobřežních základen. Podle Washingtonu šlo o snahu omezit schopnost Íránu útočit na lodě v regionu. Napětí dál zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, které žene vzhůru ceny ropy. Obavy navíc rostou taky o osud plánované dohody, která měla boje zastavit. Předčasné finále je tady. O prvním finalistovi mistrovství světa dnes večer rozhodne souboj Francie se Španělskem. Francouzi zatím na turnaji vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali. Španělsko je úřadujícím mistrem Evropy a do semifinále dorazilo po 5 výhrách v řadě. Zápas začíná dnes ve 21 hodin a vítěz si zahraje o titul mistra světa. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Drony už nejsou jen koníček, ale taky profese. V Třemošnici na Chrudimsku se od září otevře nový maturitní obor operátor bezpilotních systémů, který studenty připraví na práci s drony v praxi. Jde o jeden z mála podobných studijních programů v celé naší republice. Ještě se na Černé hoře dáme tradičně počasí. Teď po ránu ještě může být i polojasno, ale postupně čekáme oblačno, přehánky a místy se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší úterní teploty pro východní Čechy 25 až 30 stupňů Celsia. Takové bude úterý právě u nás.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: 6. ladíte Hit Radio a úterní snídaní šampionu s vámi Michal Knejp, taky David Još.
1: Ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ráno. No tak pojďme to odpálit písničkama Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak hezké ráno.
2: Hit Radio

0: 9 minut po 6. ladíte Hit Radio, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Mark Ronson a Miley Cyrus. Ranní rituály v polospánku asi zažíváme každé ráno všichni, to tělo jede na autopilota, mozek ještě spí. Mně se to dneska ráno krásně potvrdilo, začalo to ledovou sprchou, prosím tě, Davide.
1: Aha.
0: Musím říct, že dlouho mě takhle nic neprobudilo, ona nám z nějakého záhadného důvodu nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo, neteče teplá voda.
1: A já jsem si myslel, že začínáš s otužováním.
0: Vůbec, vůbec. Jako bylo to nedobrovolné otužování a asi to jako úplně nebudu praktikovat teda, jo, ale samozřejmě já jsem totiž zvyklý se každý ráno opláchnout, tak jsem tam teda vles, nějak jsem to přežil, dobrý, jo, no, ale co se stalo pak, jo, když jsem byl na odchodu, takže si strčím telefon do kapsy u kalhot, klasika, jo, jenomže já jsem ty kalhoty neměl na sobě.
1: Takže,
0: si představ, co se stalo, jo. Máš ten telefon v ruce, strkáš to jako do té kapsy, která tam není, telefon spadnul na zem a probudil jsem celý barák, jo. Takže asi nějaký divný vibrace, tak se chci zeptat, jaký je tvoje ráno, potažmo, jaký je vaše ráno vás, posluchačů.
1: Tak za mě úplná pohoda.
0: Pohodička,
1: Zatím bez jakýchkoliv komplikací.
0: Dobrý, tak já jsem zvědavý, co se tady ještě dneska stane. Davide, budeš mě hlídat, slibuješ, jo?
1: Slibuju.
0: Perfektní, no tak jo, tak i vy na to dohlížejte. Sam Feld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to jsou další hity pro vás. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Na 7 minut a k tomu Činasky a vy, tohle je Hit Radio. Dobré ráno. Mimochodem Činasky vystupovali ve Varech a my jsme vlastně Karlovy Vary vůbec neuzavřeli. Ty skončili o víkendu a co jsem teda tak pochytil, tak festival ve Varech byla jedna velká nuda.
1: Cože?
0: Naprostý peklo.
1: Za mě skvělý filmy, super koncerty.
0: Velká nuda a naprostý peklo pro bulvár.
1: No tak to možná.
0: Žádný skandály, čověče, jako nic se nestalo, nikdo se neopil, nikdo nestratil cenu, nikdo nedělal ostudu. A největší šok tam udělal Dustin Hoffman.
1: Aha.
0: Protože on byl prostě jenom normální klidem, naprosto pokorný. Takže opravdu ve Varech se letos nic speciálního nestalo. Takže možnost napravit reputaci bude opět za rok. Možná se to tak jako střádá, víš, že to je ve vlnách, že jeden rok nic, pak jako velký jako bizár a tak dále. Nicméně, když jsme u toho, u té pokory Dustina Hoffmana, tak v téhle souvislosti stojí za to připomenout, že nejpokornější z velikých Karel Gott by dnes měl 86 let.
1: Tak to je nádherné výročí, které bychom si mohli na Hit Rádiu připomenout s písničkou, Michale.
0: Já ji tady ale nemám nachystanou, Davide. Tak když chviličku počkáš, tak zkusíme alespoň kousíček, jo.
1: Když jsme u těch velkých gentlemanů, tak já připomenu, že Dustin Hoffman oslavil už 88. narozeniny. A když jsem ho ve Varech viděl, tak jsem si říkal, ten má normálně snad stroj času doma.
0: 86. nebo 4.
1: 88.
0: 88. 8. Tak já jsem tady zatím našel teda na mě tu alespoň kousek.
1: Představím Duška, jak tancuje v
0: přesně,
1: Duška.
0: Jak tam pak urve tu přenosku od toho, no jasně.
1: Gramce.
0: Od toho Gramce. No tak Karel Gott dnes 86 let by se dožil, tak zdravíme tam nahoru, no a tady na Hit Radio. Za chvíli další hity, na které jste zvyklí. Třeba kamarád Be Mine a zahraje taky Alex Hepburn a Ander tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
1: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
0: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
14: Milovníci hudby na Vinicích s Rive Code, zbystřete!
15: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
14: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rive Code.
15: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
14: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
16: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
17: Potřebujete dětské kolo?
18: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
17: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
18: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
17: Raskal
18: a Bíny.
17: A teď navíc se slevou 30%.
18: happysport.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omez

Hity. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Černá Hora.

0: dneska vydali výstrahy před vedry, nebezpečím požárů i silnými bouřkami. Ty mohou přinést přívalový déšť, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
1: Bude to takový, dalo by se říct, meteorologický hat-trick?
0: Takový salát.
1: Salát.
0: Všeho chuť.
1: Můžeme si vybrat, jakou katastrofu preferujeme, jo? Takhle, venku, alespoň tady u nás, pokud vysíláme Praha, to je zatím v pohodě.
0: Sem by to mělo přijít v 11.
1: Klid před bouří takzvaně, ale tak si říkám, v čem bychom doporučili našim posluchačům vyrazit do práce, kdo se teprve chystá, že jo? Hmm. Tak si říkám, možná na hlavu slunečník, jo? Na sebe pláštěnku a kouli na nohu, abychom neodlítli, jo? A bude, ale dneska budete v suchu, no v suchu, asi ne.

0: Posloucháte Hit Radio, chvíli po půl sedmé vám přejeme hezké ráno. Představte si, že žijete v pravěku, venku prší, v jeskyni zima a vy máte na starosti jednu jedinou věc, a to hlídat, aby nezasnul oheň. Jenomže, počkej, na minutu usneš, plamen ti chcípne a musíš jít za rodinou s tím, že teplá večeře prostě nebude a že se musí počkat pár týdnů nebo měsíců, než do stromu v okolí znova práskne blesk, jo?
1: Že si budete muset dát jenom třeba chleba se šunkou nebo se sýrem.
0: Třeba, no jasně, pěkně syrový, jo. Proč se o tom bavím? Protože vědci v jihoafrické jeskyni zjistili, že pralidi využívali oheň už před neuvěřitelnými 1,8 miliony let, jo. Neuměli ho sice rozdělat, takže museli čekat, až tam někde do stepy práskne blesk, a pak si ten plamen běželi ukořistit a doma v jeskyni ho složitě museli udržovat právě při životě, jo. 1,8 milionů let umíme používat oheň.
1: A stejně se vám někdy stane, že přijdete do restaurace, objednáte si steak medium rare a oni vám ho přepálej. Úplně vysušej. 2 miliony let se to učíme.
0: To je pravda. Pořád to nikdo neumí. Nicméně, taky mě napadlo, že třeba taková nejstarší jako věta lidské historie pravděpodobně zní něco ve stylu: tyhle, říkala jsem ti, abyste oheň hlídal, teďka budeme půl roku žrát syrový mamuty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem. Díky.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: Na co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
10: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Zkuste si dát minutku klidu.
13: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
17: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor si dnes ráno dávejte na Chrudimsku. Silničáři pracují přímo na hlavním průtahu obcí Orel. Probíhají tam opravy mostu. Je tam proto dočasně zúžená vozovka.
19: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
20: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hitradio.

0: úterní Hitrádio, snídaní šampionů, pár minut po 6:45. Dobrý ránko, přejeme s vámi Michala, David. A otázka na vás, vařili jste někdy něco pod širákem? Co ty, Davide? Vařil jsi něco pod širákem?
1: Tak jestli se opíkání špekáčku říká, nebo dá říct vařit, tak ano.
0: Dobře, nemám to jinak, jenom ano, taky se mi teda opejkal, ale takhle, proč se o tom bavíme? My se soutěže na Hitrádiu zúčastnit úplně nemůžeme, ale vy, kdo ladíte,

0: vyhrát poukaz v hodnotě 7000 na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point. A to stačí, když k nám na web na hitradio.cz napíšete váš příběh z vaření pod širákem, třeba jako napsala Marcela. Hezký den do Hitrádia. Ráda se podělím o náš příběh. Vyrazili jsme na výlet s tím, že si večer uvaříme tu nejlepší večeři pod širým nebem. Měli jsme maso naložené, zeleninu nakrájenou, koření nachystané, prostě všechno. Tedy skoro všechno. Když jsme rozdělali oheň, zjistili jsme, že grill zůstal opřený doma v garáži. Chvíli jsme na sebe jenom koukali a přemýšleli, jestli to vzdát. Nakonec jsme maso napíchli na klacky, brambory zahrabali do žavých uhlíků a znouze vznikla ta nejlepší večeře, jakou se pamatuju. Ne proto, že byla dokonalá, ale protože nás donutila improvizovat. Od té doby už vím, že na vaření venku není nejdůležitější výbava, stačí oheň, dobrá parta a schopnost zasmát se tomu, když plán nevyjde. A právě tyhle neplánované chvíle mají vždycky tu nejlepší chuť. Zdravím Marcela. Tak.
1: My jsme si tady před chvílí říkali, že lidé už využívají oheň skoro 2 miliony let.
0: Ano.
1: Takže nějakou zkušenost s vařením venku máme.
0: Jako máme, ten oheň jako je jedna věc, ale druhá věc, když na to nemáš náčiní, tak jako moc toho neuvaříš. Tak děkujeme za příběh, Marceli, a kdybyste se vy chtěli zapojit do soutěže o poukaz na nákup produktu značek Vark, Zulu, Moa a Hypon v hodnotě 7000 na forcamping.cz, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by

0: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz. Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obří požár zničil halu s elektrokoloběžkami. V Čelákovicích u Prahy se zřítila hala o velikosti fotbalového hřiště. Předběžná škoda dosahuje 80 milionů korun. Hasiči budou požár likvidovat ještě během dneška a příčinu vzniku zatím vyšetřují. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Vedra ohrožují výrobu pravého parmezánu. Extrémní teploty v Itálii snižují dojivost krav až o 10% a farmářům výrazně zvyšují náklady. Musí nepřetržitě chladit stáje i sklady, kde sýr zraje. Parmezán se přitom smí vyrábět jen v několika provinciích na severu Itálie. Výrobci varují, že pokud budou vlny veder sílit, může to ohrozit množství i kvalitu jednoho z nejslavnějších sýrů světa. Čeští hasiči znovu vyrážejí pomáhat do zahraničí. Početný tým dnes odjíždí na měsíc do Řecka, kde bude připraven zasahovat u lesních požárů. Působit bude na Peloponéském poloostrově v oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů. S sebou veze 10 vozidel. Česko už nyní pomáhá zašením požárů taky na jihu Francie. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na Černé hoře vás bereme do Moravské Třebové, která chce zkrášlit historické centrum. Jak na to? Majitelům domů nabízí bezúročné půjčky na opravy fasád a dalších pohledových částí budov. Na nový program radnice vyčlenila 1 000 000 korun. Na Černé hoře ještě počasí, úterý bude příjemné, i když se nám začne zatahovat a bude i poprchávat. Polojasno se změní postupně v oblačno, v předpovědi jsou odpoledne i přehánky a bouřky, no ale teploty zůstanou v celku příjemné. Čekáme 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem
1: a Davidem. Krásné ránko. Snídaně šampionů. 7 hodin, 2 minuty s vámi, Michal Knejp, David Jošt, Jasmin je ještě někde na dovolený. Ona vyrazila někam do Španělska, pokud se nepletu.
2: Je to tak, je na Kanárských ostrovech.
1: Na Kanárech, nicméně to nám krásně hraje do karet, protože dneska poznáme prvního finalistu na mistrovství světa ve fotbale. Francie hraje se Španělskem. A já se ptám, jakožto fotbalový neznaboch, kdo si myslí, že vyhraje, Davide?
2: Podle mě to bude hodně vyrovnaný zápas. Mm-hmm. A kdyby se spal na to, komu já fandím, tak to jsou Španělé.
1: Španělé, já si taky myslím, že to jsou Španělé, ať se v tom nevyznám moc. Nicméně hledal jsem tady, jak se řekne gol španělsky, tak to je klasický gol. A francouzsky, napadá ti, jak se řekne gol francouzsky?
2: Je to
1: byt. Aha. Byt. Jo? Takže doufejme, že dneska budeme volat teda jenom gol a žádný byt.

0: Parben na Hitrádiu 9 minut po 7. Dobré ráno. Pokud jste aktivní na Instagramu, Facebooku a sledujete Marka Ztraceného, možná jste zaregistrovali video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl.
1: Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák.
2: V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrost, zažil celé dětství a teď jde dolů.
1: Tady v tom okně, prosím vás. Tam byla ložnice a piano, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš. Takže s Bohem dome u zeleného stromu, s Bohem vzpomínky, s Bohem dětství a takové život.
0: No moc hezky tam vzpomínal na to, co všechno v něm zažil a vlastně, když jsem to video viděl, tak jsem se v tom taky poznal a řekl jsem si, že opravdu spousta z nás má takovej dům, který byl takovým tím bezpečným přístavem, domovem, nebo třeba místem, kam jsme jezdili k babice, a pak se třeba musel prodat, nebo se třeba musel zbourat, nebo cokoliv. Ty máš něco takového, Davide, nějaký vzpomínky na speciální budovu?
3: Paradoxně u mě to je škola.
0: Pokaždé,
3: když se procházím kolem základky, tak strašně rád vzpomínám na to, co všechno jsme tam zažili.
0: Jo, tak teda, když procházím nebo projíždím okolo základky, tak na to vzpomínám úplně nerad a vždycky si vzpomenu na naši matikářku. Takže ty vzpomínky tam úplně nejsou, ale já třeba mám takovej, já jsem vyrostl u babičky, vlastně většinu svého života jsem strávil u babičky na východě Čech, u Dvora Králové, na Kuksu. A vlastně ten dům, co tam stojí, tak občas kolem mě jedu a už tam teďka občas parkuje nějaký jako auto, nějaký vozík, teďka tam byl nedávno, když jsem jel do zoologický do dvora s malou. A říkám si, ty jo, vlastně tady jsem opravdu prožil přes, já nevím, 20-25 let života. A teď už jako se tam nedostaneš. Hrozně rád bych se tam chtěl podívat, i třeba jako jak to tam vypadá, co se tam jako stalo. A na druhou stranu si říkám, že možná bych se tam radši jako nechtěl podívat, aby ty vzpomínky, které člověk tam má nějak uložený, abych tam nepřišel a nezjistil jako ty, co jste mi tady s tím udělali s tím pokojíčkem, co?
3: Přesně tak, zůstanou jenom vzpomínky, no.
0: No tak schválně dejte nám vědět, jestli vy máte nějaké takové místo, třeba dům, který se právě třeba musel prodat nebo musel zbourat. A co se s ním stalo, jo? Chceme vaše vzpomínky. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu. My k vám posíláme další hity, Elton John a Dua Lipa na Hitrádiu Cold Heart v 7.11. Hezké ráno.

0: Fallen, Magdalena, Hit Radio, 8:45, krásný ránko, šampion. Připomeneme, co jsme řešili. Marek Ztracený na svoje sítě přidal video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl, obří vzpomínky na místo, kde třeba sloužil song Ztrácíš. No a vzpomínali jsme i tady s Davidem. David má nostalgickou, když jde okolo jeho základky, je tak?
1: Je to tak.
0: A já vzpomínám na dům babičky, ve kterém jsem vyrostl. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějakou takovou vzpomínku na starý dům. Tak píše třeba Vašek: ahoj chlapci. Já jezdil každé prázdniny k babičce a dědovi na celé 2 měsíce. Domek s velikánskou zahradou bylo mé teritorium, kde jsem žil 2 měsíce pod stanem, prostě super prázdniny. Po smrti dědy babička domek prodala a dnes tam stojí neskutečně ošklivý dům, zahrada vykácená a samý hnusný beton. Vzpomínky ale mám stále v srdci.
1: Vzpomínky zůstanou.
0: Vzpomínky zůstanou. Další zpráva od Ivči: dobré ráno, šampioni. Zrovna jsem se vrátila z Dovči, navštívila jsem své rodné město a odvážila jsem se vejít do domu, kam jsem jezdila na prázdniny. Slečna byla moc ochotná a provedla mě po něm. Z domu se totiž stal luxusní hotel, takže kde jsme s tetou vařili, nyní uléhají hosté do postele. Místo vrzajících schodů je prosklený výtah. Pocity smíšené, kouzlo prázdnin sice pryč, ale dům stále žije. Zdraví posluchačka Ivča. Tak tady na tom je fajn, že se tam v tom hotelu můžeš vlastně ubytovat a řekneš si: tak teďka tady jako ležím tady v té místnosti, kde jsme s babičkou třeba hráli nějaký jako hry nebo co.
1: Akorát za to musím platit.
0: Přesně. A možná bys mohla dostat nějakou slevu, jako Ivčo, kdybys řekla, že opravdu teda si tam žila. Máme tady taky hlasovku od Tinky.
2: Ahoj, ahoj, nahrávám vzkaz ohledně toho dětství, vzpomínek. Já jezdím kolem našeho baráku běžně, často je to kousek odtaď, kde bydlím. Rodiče se rozvedli a pak ten barák koupili starý lidi, hodně starý lidi, bezdětný a tak. Takže jednou jsem se tam i byla podívat, jednou nás tam pozvali. Pak už jsem je tam asi víckrát nezastihla, ale prostě když jsem v tom místě, tak se tam jdeme projít. Je mi to docela líto, jak tam zarůstá zahrada a že se tam nemůžu jít podívat. A tak nějak tajně i po skoro 20 letech doufám a říkám si, no tak až ty starý lidi jednou umřou, tak to třeba bude na prodej. No, prostě tak. Vzpomínky jsou někdy hodně silný, takže zdravím.
0: Zajímavý, teďka se podle mě ty staří lidé bojí, že jim někdo chce vyfouknout dům, jo. Takže jako taky mě to napadlo, že ten dům po babičce, co koupil někdo, že kdyby se třeba dal jako získat nějak zpátky, že by to nebylo vůbec špatný, no. Tak vzpomínky zůstanou, jak říkal David, my děkujeme za vaše vzpomínky, ale prostě někdy je potřeba dát starým věcem selaví. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se otevře. To jsem čet, slyšel někde na Instagramu u nějakého motivačního kouče, no hrozný. Khaled se laví za malou chvíli, taky Tom Grennan, no a samozřejmě taky soutěž Rychlá pětka. Nechoďte daleko od rády, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 30%.
16: HappySport.cz.
17: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
18: Mirá.
17: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
18: Migové.
17: Harley.
18: Single X.
17: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
16: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
17: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
18: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě

0: autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
1: Hit

0: 7.32, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Michal David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Neustálý příval špatných zpráv a nejistoty může výrazně zatěžovat naši psychiku. Odborníci proto radí vědomě posilovat psychickou odolnost a hledat způsoby, jak lépe zvládat stres. Tak třeba sledováním hororů. Vedra trápí i cyklisty na Tour de France. Závodníci se během etap ochlazují litry vody, ledem za dresem i speciálními chladícími vestami před startem. V extrémních vedrech, která místy atakují 40 stupňů, je správné ochlazování stejně důležité jako samotný trénink. Vlastní prostor doma může být důležitější, než se zdá. Mnoho mužů si proto vytváří takzvanou pánskou zónu, dílnu, pracovnu, herní kout nebo jen oblíbené křeslo. Takové místo jim pomáhá na chvíli vypnout, věnovat se svým zájmům a odpočinout si od každodenního tlaku.
0: Což se hledá blbě třeba v garzonce, že jo?
2: O 20 no. metrech.
0: Nicméně souhlasím s tím, že chlap potřebuje nějaké svoje místo, kde může opustit páru, tak za mě je to garáž. A vlastně v té garzonce napadá mě tak asi záchod, ten tam je, ne?
2: Jo, a můžeš tam bývá.
0: Bývá to tam a můžeš tam pustit horor. No a je to komplet. Pojďme soutěžit.
2: A můžeš z toho záchodu taky napsat sem k nám do rychlé pětky.
0: Třeba, ano, i v tomhle případě, pokud jste na tomto místě, můžete napsat a můžete soutěžit o produkty Denatura, protože celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura na nákup přírodní kosmetiky, tak pokud byste ji chtěli vyhrát, napište nám. Chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Avril 737, tohle je Hit Radio a tohle je soutěž Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura. To je přírodní kosmetika, která prochází dlouhým vývojem. No, pokud s produkty nebudete spokojeni, tak garantují taky 100% vrácení peněz, protože za kvalitou si stojí. No a na webu a sociálních sítích De Natura najdete nespočet inspirativních proměn. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Musíme vysvětlit, proč Lukáš, proč tady je muž s námi ve vysílání o kosmetiku, hlavně pro ženy. Ty jsi napsal, že bys chtěl potěšit manželku kosmetikou. No tak my ti budeme držet moc palce, Lukáši, aby to vyšlo, jo?
2: Jo, díky.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Lukáši, je přírodní kosmetika automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak ještě jednou. Je automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tak ještě naposled. Ano nebo ne? Není automaticky lepší.
2: Tak automaticky nemusí být lepší.
0: Dobře, protože důležité je komplexní složení produktu, do kterého patří například koncentrace aktivních látek nebo smysluplná formulace. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tvoří voda víc než 50% lidského těla, ano nebo ne?
2: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, kterou v horkých dnech produkuje lidské tělo ke svému ochlazení? Ano. Pojďme na další otázku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 10 z 10?
2: 1.
0: 1. A poslední, 5. otázka. V jaké zemi leží Paříž?
2: Francie.
0: Ano. Lukáši, je to tvoje. Zvládli jsme to i přesto, že zrovna letíš někde ve větrném tunelu.
2: Jasně, jo, to je práci, jo. Nikdy jsem nic nevyhrál, tak jsem úplně jako...
0: Lukáši, dopadlo to, tak manželka bude mít radost. Myslíš, že poslouchá manželka, nebo jí to necháš jako překvápku, až jí strčíš ten voucher na 5000 do Natura?
2: Tam má dovolenou také čestínka, takže to bude překvapení určitě.
0: Hezký. No tak Lukáši, moc gratulujeme. Poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura posíláme. Pozdravuj ženu a zvládni to dneska v práci, jo?
2: Jo, moc děkuju, jste super.
0: Není zač, ty taky, měj se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Farna a Mirai, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 7.43. Samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Kdo třeba vyrážíte do práce, z práce nebo na dovču autem, tak vám se bude za malou chvíli hodit aktuální doprava. No a taky vlastně samozřejmě vítáme zpátky v Čechách vás, kdo jste se po celonoční jízdě vrátil třeba od moře, tak vítejte v České republice, ať zvládnete ten přechod do toho pracovního režimu na za malou chvíli další hity. Katy Perry, Hot and Cold, taky Nico Santos a já slíbená aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
5: Franto, co jsi to zas koupil?
6: Zavařovací hrnec!
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák!
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Dyton.
11: Moderní dlažba Wave od Dytonu, tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
14: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
15: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
16: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
17: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
18: A já vám jako dlužím?
17: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: Klikni!
22: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
21: Letní slevy právě odstartovaly!
22: Zažij léto naplno!
21: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!

0: došlo k ní na příjezdovce do Čestic, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Zdržení je kolem 5 minut.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitra.

0: Radio, Niko Santos, 7.54, hezké úterní ráno. Co se teďka na sítích řeší, to jsou účesy. Možná otázka na vás, všimli jste si, že dnešní teenageři a mladí kluci vypadají, jako by je naklonovali? Všichni nosí ten stejný účes, jo? Nahoře trvalá jako květák a po stranách vyholenou, že jo, Davide?
1: Účes, který se líbí hlavně zelenářům, no?
0: No, jakoby, přesně. Tak mi řekněte, jaký nejvíc šílený vlasový úlec jste v mládí nosili vy, abyste byli in. Tak kdybych zaspomínal já, tak za mých mladých let, a je to teda už sakra dávno, to byly nagelovaný vlasy do kohouta, jestli víš.
1: Jasně, za nás taky, tak my jsme v podstatě podobný ročník. Vepředu taková ofina do strany, hodně nagelovaná, a potom kohout nahoru.
0: Jasně, takže přemýšlím, máme tady taky naši sociální manažerku Sabinu. Jaký účes to bylo za tebe? Stačí, když nám to pošeptáš do ucha. Co to bylo?
1: Sabina je generace Z, takže jí se ty brokolice líbí.
0: Jo, počkej, líbí si ti ty brokolice?
2: Jak na kom?
1: Teď na všech vypadají úplně stejně, proboha.
0: Pane bože. Takže dnešní kluci vypadají, že místo z barber shopu utekli ze zelenářství. Ale vlastně říkám si, buďme za ty květáky rádi, protože pořád je to lepší za nás, za mě, než když jsme v 90. všichni vypadali, že nás doma stříhali podle hrnce. Pojďme na muziku, tohle jsou Sugababes.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
3: Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o investiční byty začíná slábnout. Kupující odrazují přísnější podmínky pro hypotéky i nižší výnosy z pronájmu. V Praze navíc nájmy přestaly růst a návratnost investice se pohybuje kolem 4%. Investoři proto častěji hledají levnější byty mimo hlavní město. V Česku je podle odhadů zhruba 250 000 investičních bytů. Evropu sužuje extrémní sucho. Nejhorší situace je ve Francii, kde vysychají pole, řeky i další vodní zdroje. Na řadě míst už úřady omezily používání vody jen na nejnutnější potřeby. Výrazný nedostatek vláhy ale trápí také Anglii, Španělsko, Itálii nebo Česko. Podle odborníků současné sucho zhoršují opakované vlny veder i nedostatek letních srážek. Umělá inteligence má stále vyšší ekologickou cenu. Microsoft, Amazon a Google za poslední rok zvýšily emise skleníkových plynů téměř o pětinu. Hlavním důvodem je rychlá výstavba datových center pro cloudové služby a umělou inteligenci. Dohromady tyto firmy vypustily tolik emisí jako zhruba třetina celé Francie. Přesto všechny tři společnosti dál tvrdí, že chtějí v příštích letech dosáhnout uhlíkové neutrality. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Drony už nejsou jen koníček, ale taky profese. V Třemošnici na Chrudimsku se od září otevře nový maturitní obor operátor bezpilotních systémů, který studenty připraví na práci s drony v praxi. Jde o jeden z mála podobných studijních programů v celé naší republice. Ještě se na Černé hoře dáme tradičně počasí, teď po ránu ještě může být i polojasno, ale postupně čekáme oblačno, přehánky a místy se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší úterní teploty pro východní Čechy 25 až 30 stupňů Celsia. Takové bude úterý právě u nás.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: David Jož, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Účes květák ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv a hlasovek. My jsme se bavili o tom, že dnešní kluci mladáci vypadají díky účesu, díky stejnému účesu jako přes kopírák, jeden jak druhý. A co mě pobavilo, je tahle hlasovka.
2: Kluci, já mám taky jednoho takového květáčka doma. Na druhou stranu musím říct, že ono u těch chlapů, když si vezmete, že kolikrát někteří ti kluci ztrácí už vlasy ve 20 letech, ať si to užijou, ať mají čuprinu, ať mají klidně i brokolici na hlavě, ale když mají ty vlasy krásný, tak ať si to užijou. Mějte se krásně, ahoj.
0: To je ono, tak se ptám, Davide, bylo ze mě slyšet, že za mě mluvila tak trochu závist? Tak nebo jinak, je to na mých koutech vidět, že za mě mluví závist?
3: Hit Radio Černá Hora,

0: Run, Run, Run. Celeste Buckingham. 8 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio. Úterní snídaní šampionů a lidi, ruku na srdce. Kolik stojí vaše lidská důstojnost, co? Máme tady zprávu, jeden borec se teďka stal legendou internetu, protože během vykonávání potřeby na kanálu mu tam spadly klíče a doklady.
1: Ajajaj.
0: Aj, pokoušel se to vytáhnout, jenomže on to pokračoval, on se v tom kanále zaseknul hlavou a ramenem a nebylo cesty zpět. Fertik, zaseknuto, takže policie, hasiči, klasika, vyprošťovačka. Jo, a tak mě napadlo, jestli se vám někdy stalo, že vám někdy něco někam zapadlo, nebo že jste se někde takhle zasekli a potřebovali jste pomoc. Co na to, David?
1: Já na to říkám, že jsem zvědavej, co naši posluchači napíšou.
0: Dobře, já teda, jestli můžu takové přiznání, to bude velký přiznání z mý strany, jo. Já teda doufám, že neposlouchají sousedi, protože víte, jak je taková ta škvíra ve výtahu? Vy se odevřou dveře a je tam škvíra dolů.
1: Taková ta přesně na to, aby ti tam něco zapadlo.
0: Telefon nebo cokoliv. No tak my tam máme na tom výtahu takový magnetky, který dáš před to čidlo, aby se nezavřely dveře. A ty magnetky, oni tam tak jako držej a já už tam hodil 3 omylem. Jo, a vždycky si říkám, ty doufám, že na to nepřijdu. A vždycky se tam ta magnetka objeví, tak si říkám, jak vypadá asi lednice těch sousedů, který tam ty magnetky pořád jako dodávají. Možná jim tu lednici jako zesčuju, protože říkám, já už 3 magnetky tam spadly. Nebo třeba co je echt šílenost, tak je v autě mezera mezi sedačkou a středovým tunelem. No, na tom se asi shodneme, protože tahle díra, co schvátí, už nikdy nenavrátí. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějakou takovouhle bizarní historku, jestli vám někdy někam něco spadlo, jestli se vám to podařilo vytáhnout, anebo jestli jste se třeba někdy někde zasekli. To nás zajímá, pojďte nás pobavit. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 anebo nám to napište klasicky jako zprávu, jak jste zvyklí. Teď vám letí další muzika, France, If I Were Sorry, taky Linkin Park, Up From The Bottom.

0: 9:15. Ladíte Hit Radio. Dobré ráno. Měli jsme tady příběh chlápka, který si chtěl ulevit nad kanálem, ale bohužel mu tam spadly klíče a doklady. No a dostali jsme se k tomu, do jakých bizarních situací jste se dostali vy, jestli vám někdy někam něco spadlo, nebo jestli jste se někde zasekli a stalo se to, co jsem čekal. Přišlo od vás spousta zpráv. My se tady nad tím s Davidem bavíme, tak pojďme na to první, třeba od Zuzky. Zdravím. Tak mně se stalo přesně to, jak mluvíte o výtahu. Klíče od domu byly mi jako 8leté konečně svěřeny, klíče od bytu, a tohle se stalo. Spadly do té škvíry mezi výtahem a podlažím a byla obrovská hrůza jít domů a říct to. Jasně. Další zpráva. Zdravím. Jednou jsem se zasekla na dětském hřišti v pérové houpačce. Po 10 minutách se mi podařilo vyprostit. Největší srandu z toho měla vnoučata. Moc se jim to líbilo. Dobro si to představit. Taky tady máme hlasovku od Tomáše.
1: Ahoj, já když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, kdysi, před 20 lety asi, tak jsme se šli podívat na byt k jedný paní. No a co se nestalo, sekce s náma prostě výtah. Jenomže nejhorší na tom bylo, že paní majitelka byla klaustrofobička. A museli jsme tam čekat asi hodinu a půl a už začala vyšilovat. Takže jsme ji tam s manželem jejím vlastně uklidňovali. Snažili jsme se ji udržet. Nakonec tam vlastně dřív než hasiči, tak dorazil tam pán od výtahu. Tak to vlastně nějak otevřel dveře ze spoda i ze zhora. Takže jsme to vlastně prolezli. A všechno vlastně jakoby dopadlo v klidu, akorát paní se ještě půl hodiny potom klepala a ptala se mě, jestli chci ještě vidět vůbec ten sklep, tam jsme původně vlastně jeli se podívat. A já když viděl, jak je rozklepaná, tady to říkám, že ne, že stačí, když mi dá jenom klíče a že já si to tam pak omrknu.
0: Máte sklep? Mohla bych ho vidět. Další zpráva. Ahoj, jednou jsem byla na hřišti s vnučkou. Jedna velmi korpulentní maminka se rozhodla sjet z kluzavku se svojí dcerou. Nahoře se sotva zasoukala a dole zůstala zaseklá s vytaženým tričkem a bez podprdy.
2: Tolik tématu, když se někde něco zasekne.
0: Tahali ji i s dcerou a několika lidmi, podobně jako v pohádce o řepě. Smích nám nedával moc sílu, ale nakonec to zvládli. Tak to je geniální, to je geniální. Taky píše Petr, čau kluci, já jsem odjížděl z domu autem a přítelkyně chtěla ještě, abych vyhodil pytel z odpadky. Tak jsem přišel ke kontejneru, hodil tam pytel, jenže jsem v té samé ruce držel i klíče od auta, takže tam letěli taky. No, musel jsem tam pro ně vlíst, nic moc, čau Petr. A to je za mě přesně ten důvod, proč by chlapi neměli chodit s odpadkama, jo. Ten důvod, proč i když nám strčíte pytel s odpadky do prostřed dveří, tak že ho prostě překročíme, jo. Bezpečnostní důvody.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom. Na zahradu, na terasu, Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: To není možný, že to ještě nemáte.
17: Tak my taky čekáme, že jo?
18: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
19: Tak to musí stát na účtárně.
16: To už je po splatnosti.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: Tak točíme.
22: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
21: Stop!
22: Co?
21: Showroom na kuchyně.
22: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně. Showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
21: Berem. Díky.

0: osobních vozidel. S opatrností tam projedete.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Hit Radio Černá Hora. I took the long road across the ocean.

0: pár minut denně. Důležité nejsou velké romantické gesto ani dlouhé společné večery, ale pravidelná pozornost a opravdový zájem. Právě drobné každodenní zvyky často rozhodují o tom, zda se partneři zbližují nebo míjejí.
1: Já si myslím, že jsi tu zprávu měl ukončit úplně na začátku, jak jsi řekl, že na společný náspěch to bylo?
0: Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně.
1: Tak hotovo. Nechci tě trápit. Black Milk na Hit Rádiu, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Davidem. No a srdcovky si můžete užít po 12. Je jich 5 plus 1 vaše. Tak pojďme na to. Black Milk, Nechci tě trápit. Hezké ráno. Nechci tě

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší úterní ráno. Imagine Dragons, 8 minut po půl deváté. Schválně, taky si občas stěžujete na lidi, který musíte ráno brát autem do práce? Tak pozor, lidi, ať se chovají všelijak, jsou v pohodě. Máme tady ale řidičku, která rozhodně trumfla nás všechny. Možná jste o tomhle slyšeli, je to příběh pár týdnů zpátky. Mě to teda minulo, dostal jsem se k tomu až teď, pobavilo mě to. Řidička při cestě do práce trefila jelena, tak ho naložila do auta, přijela do práce, odešla, jelen zůstal v autě, no a on se tam probral, jo, takže pro lidi za okny v kanclu asi neuvěřitelná podívaná, nicméně já to docela chápu, protože takhle, když spěcháte na devítku do práce, tak když šéfovi řeknete, že jdete pozdě, protože sepisujete protokol o srážce se zvěří, tak vám asi věřit nebude, jo, ale když mu toho jelena dovezete ukázat přímo pod okno, tak máte splněno. Geta, Terry Swims, Tones and I. Další parádní muzika pro vás za malou chvíli a těšit se můžete i na Abu Max Sweet But Psycho, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
3: Ahoj, jmenuji se Hugo a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Ahoj, lásko. Dneska máme rande. Nezapomněl jsi?
9: Říkal jsem si, že zajdeme do Futura. Dáme si sushi, mrkneme do obchodu a na závěr kino.
8: To bude slast.
10: Přesně tak jsem to plánoval.
11: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
12: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko,

0: snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Hit Radio.
4: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Tak jo, šampioni.

tohle je taky úterní hit rádio Snídaní šampionů v 8.50. Dovolená s dětmi? Je to vůbec dovolená takhle, jestli máte taky ten pocit, že se po dovolené s vašimi potomky nevracíte odpočatí, ale spíš byste potřebovali ještě pobyt v lázních, tak věda tohle zkoumala a pozor, přišlo se na to, že po takové dovolené potřebujeme 2,5 dne klidu na zotavení. Jako výzkum fajn, ale detail, kde sakra máme vzít ty dny volna navíc, jo? Když jen co se vrátíme od moře, musíme valit do práce, že? Takhle, dovedete si představit, že byste po dovolený přišli za šéfem a řekli, že potřebujete další 2-3 dny volna, abyste mohli vůbec začít pracovat? Schválně, co by vám na to řekl? Tohle by vám na to řekl, jo? No, chápu, naprosto tomu rozumím. Tak vydržte, kamarádi, do začátku školního roku zbývá už jenom 7 týdnů. To uteče jako voda, nebo jako vaše poslední nervový buňku.

0: Od Rosniček máme na dnešek slíbený nějaký harakery, vedra, kroupy, bouřky, tak ať se vám ideálně tenhle meteorologický hattrick vyhne.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Mějte se fantasticky, já jsem Michal a slyšíme se zítra v 6.00, startuje snídaně šampionů. Tak hezký úterý a čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás jeden vzkaz.
3: Směrem na Skalici z dálnice ze sjezdu stojí Benga a hlídají rychlost. Mějte se, čau čau.
2: Tak pozor na to, ať vás to moc nestojí. Jinak máme hlášené také nehody. Jedna z nich je na Svitavsku mezi Poličkou a Litomyšlí před odbočkou na Dolní újezd. Tady havarovalo osobní auto. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem. No a ještě na trase z Hradce Králové na Vamberk na příjezdu do Čestic. Tady havarovalo osobní auto s nákladním. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem a zdržení je kolem asi 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
4: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
1: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. V Jaroměřském Josefově zaměstnal policisty hromadný konflikt mezi dvěma místními rodinami. Do rvačky se postupně zapojilo asi 250 lidí. Na místě zasahovaly desítky policistů. Jeden muž je prověřován pro výtržnictví. Policie dál vyšetřuje okolnosti události a v lokalitě posílila hlídkovou činnost. Oblíbená akce Pardubice na bruslích je zpátky. Zapište si do 9. srpna ve 20 hodin. Start je z parkoviště před Decathlonem. Trasa vede přes Vonkův most a výjimečně i po severovýchodním obchvatu města, kde se bruslaři běžně neprojedou.
9: Výšťka bude slavnostním zakončením sportovního parku Pardubice. Jsem velmi rád, že se nám podařilo najít dohodu s ředitelstvím silnic a dálnic, protože si myslím, že ten zážitek pro bruslaře po nově otevřeném severovýchodním obchvatu, na který čekala pardubická veřejnost mnoho let, bude skutečně velmi hezkým zážitkem.
8: Uvedl tady na Černé hoře náměstek primátora Jakub Rychtecký. Smažený sýr a kebab v jednom, tak v Jaroměři to funguje. Ve zdejším bistru servírují dirim XXL, který váží 1,5 kilo. Obří kombinace masa a smaženého sýra láká gurmány ze širokého okolí. A řidiči kvůli tomu sjíždějí i z D11.
1: Fotbalový servis.
10: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země gálského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
8: Koukala jsem na radar a skutečně to přijde. Od západu se blíží dešťová vlna, čekáme i bouřky. Ve východních Čechách to bude během odpoledne, no a teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Haně, já jsem taky koukala na radar, naštěstí dobrý, ano. Bylo tam 49.
8: Čeho? Fahrenheitu.
2: No.
1: Hit Hitrádio Černá Hora.
2: Minutka po deváté, začíná úterní dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, u kterého je s vámi také Jana Šimurdová. Začneme dneska takovým citlivým tématem, jo? Muži se přichovají ke kamarádkám lépe než k partnerkám. Klidně už teď k tomu můžete psát váš názor na náš WhatsApp 601-292-464. Já k tomu za chvilku povím více, teď si ale dáme muziku. Mám tady připravené Black Eyed Peas.

Tam je Hit Rádio Černá Hora. No a jestli máte pocit, že vás dneska nic nerozproudí, tak tohle téma třeba jo. Muži se prý chovají lépe ke kamarádce než k partnerce. Důvod je podle odborníků takový, že s kamarádkou vy muži neřešíte tlak domácnosti, neřešíte děti, účty a tak dále. V přátelství je zkrátka muž uvolněnější, trpělivější a laskavější. Teď otázka, dámy, na vás. Máte s tím zkušenost, že se váš partner chová k jiným ženám příjemněji? A nebo obráceně, muži, zažili jste, že vaše partnerka byla příjemnější na ostatní muže nebo kamarádky taky? Tento dotaz jsem vám položila už v otvíráku dnešní deváté a stihla mi přijít zpráva od muže jménem Štěpán. Dobrý den, tak já kamarádku nemám, ale moje žena ano a potvrzuji, že je na mě... že je na ní příjemnější, uvaří jí kafe, vždy mile pozdraví, tyjo, to je dneska den, a na večírek se s ní těší vždycky nejvíc, mějte se. Tak jo, Štěpáne, tahle zpráva mě a určitě nejen mě potěšila. Moc díky a na 601-292-464 mi posílejte vaše zkušenosti. Zopakuji ještě jednu otázku. Máte zkušenost s tím, že váš partner nebo partnerka jsou na své přátele milejší? A popište třeba aspoň jeden příklad, jak to

0: součástí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: I Need Your Love, Calvin Harris, Ellie Goulding. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, s vámi je Jana Šimurdová, teď už taky naše zprávařka Hanka Poskočilová.
1: Ahoj.
0: Hani, mluvila jsem před chvilkou o tom, jak podle průzkumu vyšlo najevo, že muži jsou milejší ke svým kamarádkám. Tak asi tušíš, kam bude mířit otázka, jak ty to máš se svým partnerem?
1: Jako, jestli je milejší na své kamarádky nebo na mé kamarádky? No nevím, záleží, jak ho naštvu. Tak je milejší na ty kamarádky, no, tak to je jako pochopitelný.
0: Já jsem myslela, že jsi mu zakázala kamarádky.
1: Jo, takhle, ne, to ne.
0: Já to jsi mi říkala někdy jindy.
1: To k ničemu nevede. No, ne, to k ničemu nevede. To ne, nemá, nějaký zákazy nemají cenu, hele.
0: Dobře, hele, a co si jako o tomhle vůbec celkově myslíš, že chlapi jsou milejší víc na kamarádky?

0: Chápeš? Chápeš?
1: Ano, úplně.
0: Jo, tak dobře, no.
1: Úplně to vidím v barvách. Naši milí posluchači, na 601-292-464 nám napište, jestli máte zkušenost právě s tím, že váš partner nebo partnerka jsou na své přátele milejší, a popište třeba aspoň takový jeden příklad, jak to probíhá, jo? Za chvilku po muzice dáme vaše zprávy Féteru, Hit Rádia Černá Hora. Hani, těšíš se?
2: No, já jsem chtěla upozornit, že není po desáté, jak to probíhá, Jani. Když je milejší na jiné kamarádky. No,
0: ne.
2: Ale držte se při úzdě.
0: Já jsem ty druhé kamarádky nemyslela, Haň.
2: Já taky. Dobře.
3: Už tě nebaví se válet u vody.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
7: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
6: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
7: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
6: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
10: Tak točíme!
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
10: Berem, díky.

Zítra Rejem Černá Hora. Já tady dnes s vámi řeším vztahy a to, že prý podle průzkumu mají muži lepší vztah s kamarádkami než s vlastní partnerkou a samozřejmě mě zajímá váš názor a to i z druhé strany. Jestli třeba vy muži vnímáte, že i vaše partnerka je příjemnější na své kamarády. Mám tady několik zpráv a to jak od vás žen, tak i mužům. Předem moc díky, že jste si dali tu práci a teď už pojďme na to, co píšete. Začnu tady od Sylvie. Dobrý den, já s tvrzením souhlasím, doma chodí jak mrak, sotva odpoví na pozdrav, ale jakmile potkáme sousedku, hned nahodí zářivý úsměv, pomáhá jí s nákupem, sype z rukávu vtipy, které jsem od něj neslyšela roky. Jarka. Můj chlap je pro všechny kamarádky skvělý posluchač a vrba, když mu ale doma začnu vyprávět, jaký jsem měla den já, po minutě kouká do telefonu nebo mi řekne, ať to zkrátím. No, Honza. Ahoj Jano, moje žena se na mě doma mračí, něco mi vytýká, pak přijde náš kamarád, ona se promění v milou hostitelku a s úsměvem mu nese kafe. Pavla, zdravím Černou Horu, u nás je to klasika, když jedeme na chatu s přáteli, manžel kolem všech holek skáče, griluje a nosí drinky, doma ho musím třikrát prosit. Ale to je skoro všude, že jo? Taky napsala Věra. Ahoj, nevím, kde začít, ale manžel má kamarádku, se kterou si dost často volá. Pořád něco řeší, je to samý smích, dokonce teď se s ní radil o něčem, co se týkalo naší domácnosti a radil se s ní dřív než se mnou a to nemluvím o tom, že vím, že mu posílá fotky sebe a oblečení, že se nemůže rozhodnout. Už jsme se několikrát kvůli tomu pohádali, mám chuť si najít podobného kamaráda, aby věděl, jaké to je, anebo nikoho nehledat a půjdu dál. Tyjo. Tak závěr je hodně hustý. Já ti držím, Věrko, pěsti a díky za zprávu. A vůbec díky za zprávu ještě jednou vám všem a za to vám posílám na Hit Rádiu Černá Hora Kristýnu Aguilerovou.

0: Ja. Pitbull a Mark Anthony, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. A už se to blíží. Leny, MIG 21. Miraj. A další už tenhle pátek a sobotu na Kunětické hoře v Sťák Hrady CZ, který budou moderovat naši moderátoři Hit Rádia Černá Hora, Petr Ticháček a Ondra Novotný. A ti vám také budou tento týden až do pátku rozdávat vstupenky v odpolední show od 15 do 18. Vy se tak dostanete na Hrady CZ zadarmo. Je potřeba ale napsat na náš WhatsApp 601 292 464 váš nejšílenější zážitek z festivalu. No a pak už čekejte, že vám s odpolední show někdo zavolá. No a psát už klidně můžete teď. Za chvilku na Hit Rádiu Černá Hora třeba Krištof nebo Alex Warren.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
8: Přijďte pobejt.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mirá.
13: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
14: Mikové.
13: Harley.
14: Single X.
13: Tomáš Klus.
14: Jdeme na Hrady.
13: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
18: Koupelny pro každého.
17: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
18: Koupelny pro každého.
19: Hit Radio.
20: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Rádiu.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Silnice vypadají teď klidně. Na trase Jičín směr Trutnov u Nové Paky probíhá v pravém pruhu údržba kanalizace, tak na to pozor. A opatrněji také na dálnici D11 na 79. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tady stojí porouchané vozidlo. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Na stavbě dálnice D11 u Trutnova důležitý okamžik. Stavbaři prorazili levý tubus tunelu opevnění. U pravého se tak stane v nejbližších týdnech. Celý úsek dálnice z Trutnova k polské hranici by měl být hotový na jaře roku 2028. Kompletní dálnice z Jaroměře až na hranice pak do konce roku 2028. Na radnici v Pardubickém Svítkově padaly hlavy. Zastupitelé odvolali starostu Petra Králíčka, obviněného kvůli veřejným zakázkám, a zároveň schválili hloubkový audit hospodaření městského obvodu. Do voleb povede radnici místostarosta Robert Klčo. Horská služba odvádí spoustu obětavé a užitečné práce. Platí to i pro horské záchranáře z Dolní Moravy. Ty dlouhodobě podporuje taky Pardubický kraj. Dal jim třeba 1 milion korun na víceúčelové služební auto s příslušenstvím.
9: Domníváme se, že pokud Pardubický kraj nebo kraje obecně mají přispívat, tak jednoznačně nikoliv na provoz, ale na rozvoj a technické vybavení. Proto v letošním roce předáváme toto vozidlo, které je skutečně multifunkční, univerzální, pro potřeby horské služby, není určeno úplně pro zásahy do terénu, k tomu slouží čtyřkolky a šestikolky, které byly pořízeny v minulosti. Nicméně je to vozidlo, které zcela odpovídá potřebám a je využíváno horskou službou prakticky nepřetržitě.
8: Řekl tady na Černé hoře hejtman Martin Netolický. Krajská podpora tady pokračuje také letos. Potřebné vybavení dostane třeba i horská služba v Čenkovicích. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je zpátky v Praze. Trofej jí po návratu pečlivě zkontrolovala i

0: Linda chce teď hlavně odpočívat. Trofej se prý vystaví vedle té z juniorského Roland Garros z roku 2021. Jsou na radaru a také se blíží, ne že ne. Přehánky, bouřky, ve východních Čechách je čekáme hlavně odpoledne, no a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: A s desátou ladíte úterní dopoledne na Hit Radio Černá Hora. Zdraví vás Jana Šumurdová. Za moment headlineři letošního festiáku Hrady CZ.

krátce po desáté je s vámi Hit Radio Černá Hora a Fine Park je super místo pro rodiny s dětmi, kde je spousty atrakcí, zábavy, ať už radovánek na souši nebo na vodě. Víte, s kým byste tam vyrazili a proč? Tak nám to napište do komentáře na Facebooku, kde jsme jako Hit Radio Černá Hora, a získejte od nás rodinné vstupné úplně gratis. No a čím originálnější bude váš koment, tím více zaujme a je větší šance vyhrát. Pro inspiraci přečtu komentář od Lenky. Vyrazila bych s rodinou na vědeckou výpravu. Potřebujeme zjistit, kdo vydrží nejdéle na trampolínách, kdo uteče dinosaurovi a jestli jsou klukani opravdu lepší skokani než moje děti. Výzkum sice neskončí v žádném odborném časopise, ale vzniknou z něj ty nejkrásnější rodinné vzpomínky a ty mají hodnotu, která nikdy neklesá. No tak Leni, já ti děkuju a snad ti tento komentář přinese štěstí. Rodinné vstupné do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou rozdáváme každý den až do tohoto pátku, protože léto s Hit Radiem Černá Hora si užijete nejvíc.

0: 10 hodin, 20 minut na Hitrádiu Černá Hora dohrál Flipside. A už za malou chvilku to tady více rozproudíme. Třeba s Lady Gaga. No a po ní tady přímo vzplanou Linkin Park s jejich Friendly Fire. Takže muzika je připravená, vy určitě taky, tak díky, že dál zůstáváte s Hitrádiem Černá Hora.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz.
7: prodejpalem.cz. Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
9: Tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
10: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
11: Mirář.
10: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
11: Migové.
10: Harley.
11: Single X.
10: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
12: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
15: Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Spíš pro dámy. Značku Vush, možná spousty z vás zná, vyrábí kabelky, batohy, peněženky. No a taky se podílí na projektu s výrazným charitativním přesahem. Jo? Jehož cílem je podpořit dobrou věc. Značka Vush hledá svou novou takzvanou Vush Lady. A tou se může stát kterákoliv z vás a získat tak i příjemné finanční odměny v hodnotě třeba 50 tisíc korun nebo vlastní limitovanou kolekci kabelek. Jo? Ženy, tohle se jen tak nepoštěstí mít svou vlastní kabelku, co? Ale hlavně budete svou tváří podporovat projekt pro dobrou věc, jo. Přihlášku a více informací najdete na vushlady.cz. No a samotné finále se odehrává tady u nás na východě Čech, konkrétně v Pardubicích, a to 5. září v automatických mínech. Tohle je příležitost, kterou je určitě fajn vyzkoušet, takže vám tohle na Hit Rádiu Černá Hora, milé ženy, jedině doporučujem. No teď už ale pojďme se vrátit k muzice. Na Hit Rádiu Černá Hora je Bob Marley a Funkstar Deluxe.

0: Další jed plodí další jed, jaký moudro to je. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, já jsem Jana Šumurdová a určitě nás ladíte někdo i za volantem. Jak to vypadá na silnicích, si povíme dvě minuty před celou. Vy nám s tím ale můžete určitě pomoci skrze naši dopravní linku 800 110 100, kam nám sdělíte vaše info, ať už je vaše trasa klidná, nebo třeba, že je někde nová objížďka, což je teď dost časté. Za vše budeme rádi. Tak díky moc a šťastnou cestu vám přeje Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny.

0: Vysni daně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
4: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor.

0: se vyfotíte s hlavou tyrannosaura a stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u Nové Paky. Váš Hugo.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taky čerstvá novinka v playlistu Hitrádia Černá Hora, Beberexa, a my pokračujeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, a to na Orlickou Ústecku, konkrétně v Lanškrouně ve Dvořákově ulici. Tady srazilo osobní auto chodce, na místě zasahují záchranáři a policie, počítejte určitě s omezením. No a opatrně také na trase z Nového Města nad Metují směrem na Bamberg, tady na výjezdu ze Solnice probíhá údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Napětí v Jaroměřském Josefově přerostlo v hromadnou rvačku. Do konfliktu se podle policie mělo zapojit až 250 Romů. Hnedka na místo se sjeli desítky policistů, jeden muž čelí podezření z výtržnictví a policie kvůli obavám z dalších konfliktů posílila v lokalitě hlídky. Řidiče teď děsí turbokruhové objezdy, kterých na českých silnicích stále přibývá. Mají několik jízdních pruhů oddělených plnými čarami anebo obrubníky, takže správný pruh je potřeba zvolit ještě před vjezdem na kruhový objezd. No a právě díky tomu se zrychluje doprava a zvyšuje bezpečnost. Vodní zdroje je třeba opečovávat a také chránit. Pardubický kraj proto pokračuje v podpoře mapování historických hydrogeologických vrtů na Vysokomícku a také Orlickou Ústecku.
10: Jde o ochranu zásobárny pitné vody ve Vysokomícké synklinále a v těch synklinálách, které jsou v okolí. Proto jsme jako Pardubický kraj přistoupili k tomu, že se podílíme 50% na nákladech, které jsou spojeny s monitoringem těchto prvků. To teďka vlastně nikdo nevěděl, kolik těch vrtů je, v jakém jsou stavu. Těch vrtů jsou stovky.
9: Upřesnil tady na Černé Hoře krajský radní Miroslav Krčil. Rizikové vrty bude třeba odborně zabezpečit anebo zlikvidovat, aby nedošlo k ohrožení zdrojů pitné vody. Český cyklista Matias Vacek má za sebou premiérový týden na Tour de France a hlásí spokojenost. Jezdec stáje Lidl Trek pomohl týmu k etapovému vítězství. Oblékl bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka a dál sní o vítězství v některé z etap. Podní volna čeká peloton, druhá polovina nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Tak dopoledne ve východních Čechách máme pohodové, ale odpoledne dorazí déšť, taky bouřky. Meteorologové nevylučují ani vznik supercel doprovázených kroupami o průměru přes 2 centiáky. No divočina tohle a teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Černá Hora.
11: Prosím vás, přišel mi e-mail od Martina, jo? Kdy bude další letní jízda? Bude, lidičky, bude. A všechno se včas dozvíte, teď ale pokračujeme v dopoledním driveu, protože 11 hodin a 2 minuty k tomu, tak je před námi naše dnešní poslední společná hodinka. Tak si ji pojďme užít s muzikou, to je nejlepší, takže za chvíli tady budou Mandraže, Hunter X, Golden, nebo za moment už Coldplay. Já jsem Jana Šimurdová.

0: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
1: No a jak už jsem dneska zmínila, napsal mi Martin, že kdy bude další letní jízda. Lidi, já vás chápu, je to dlouhé, minulý týden to počasí úplně nebylo na velkou párty u bazénu, tento týden by to ale mělo klapnout. Jakmile budeme vědět, kdy a kde bude letní jízda, tak skrze éter vám to hned sdělíme. A taky to najdete napsané na našem webu hitradio.cz, kde ostatně najdete také soupis všech koupališť na východě Čech, kam se chystáme a kde jsme taky už s letní jízdou Hitrádia Černá Hora byli, jako je třeba Jíčin, Pecka, Trutnov, Chrudim nebo Vysoké Mýto. Celkem ještě dost koupaliště tedy před námi, to znamená, že tým Hitrádia Černá Hora bude dělat ještě spousty zábavy, soutěží, bambrbolové turnaje a hlavně máme pro vás ještě spousty cen, které se vám jistě budou líbit. Takže jakmile řekneme kdy a kde, tak doražte za námi, ať si to společně užijeme co nejvíc.
0: Před sluncem tě

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.

0: Rádio Černá Hora. Dnes je 14. července a to je taky den, kdy by měl náš legendární Karel Gott 87. narozeniny.
1: Zjistí na mě tupě zvíra po trezoru nenadí.
0: Pokaždé, když slyším Káju, tak si přijdu stále mladá. No a lidi, tohle. Tohle jsem si, prosím vás, natáčela na kazetu a byla z toho ve svých 10 letech úplně odvařená. Takže, Kájo, vzpomínáme stále na tebe a Pana Božského si také připomeneme v dnešních srdcovkách, které jsou tady přesně v pravé poledne. Jste s Rádiem Černá Hora. Ale je to fakt dobrý, že? Má to takový ten sexy drive.
2: Bazén, slunce, skvělé hity a za.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
6: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirář.
8: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická Hora.
9: Mikové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická Hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Prosecco přesně v italském stylu?
15: To je Mionetto.
14: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
15: Mionetto.
14: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
15: Mionetto.
14: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
15: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využij

Taylor Swift na Hit Rádiu Černá Hora. No a teď jeden opravdu majstroštych. Jak už to mohl někdo zaslechnout ve zprávách naší Hanky, tak v Jaroměři, konkrétně v části Josefov, by mohli udělat Guinnessovu knihu rekordu. Pokud tady jde o vyříkávání si jako věcí, jo, protože původně se uvádělo, že se tady sešlo okolo stovky místních Romů, co se tady vyřizovalo, tak nějak říkajíc, účty mezi sebou. No a podle policie se konfliktu účastnilo nakonec okolo 250 osob. Já jsem netušila, že tento počet osob má konkrétně oblast Josefov. Každopádně musela to být asi podívaná, jak ve Slunce, seno a pár facek. Tady je vidět, proč nás tato filmová série tak baví. Ono je to opravdu celé ze života a nic není přitažené za uši. No. Policie, která tady zasahovala, se asi slušně zapotila. Každopádně vidět to, tak si myslím, že se tady koná nějaká předváděčka. Oh,

0: taky vás to vrátilo do osmdesátek. Tenhle song si hodně užívám. Na Hitrádiu Černá Hora dohrál Joe a jeho End of Beginning. No a kdo chcete lístky na Hrady.cz, tak pojďte poslat na náš WhatsApp váš crazy, šílený příběh z nějakého festiáku. Ten nejlepší vyberou kolegové v odpolední show mezi 15. a 18. a vy si tak užijete další parádní open air pod Širákem úplně gratis. No a protože je 11 hodin a 45 minut, tak kromě toho, že vám pošlu ještě několik hitů, tak se s vámi už loučím. Díky, že jste byli opět se mnou po celé dopoledne a těším se na vás zase zítra od 9. No a tady na Hitrádiu Černá Hora to pokračuje dál, tak ahoj.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my man and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
11: Franto, co jsi to zaskoupil?
12: Zavařovací hrnec.
11: A co budeš dělat?
12: V létě okurky, v zimě svařák.
13: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdu. opravdový elektrospecialista.
19: Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Lančkrouně ve Dvořákově ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě v tuhle chvíli zasahují záchranáři a taky policie, takže pokud tudy budete projíždět, počítejte s dopravním omezením. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 1010.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
3: Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slavy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát!
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výstraha před silnými bouřkami hrozí až do půlnoci na celém území Česka. Silné bouřky budou doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Ve východní polovině Česka se mohou bouřky objevit i zítra. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí a paddleboardů. Počet nehod zatím ale zůstává nízký. Státní plavební správa, zejména teď v létě, připomíná základní pravidla bezpečnosti. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
10: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
9: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Čerstvý baby špenát z Kauflandu dosahoval 50krát více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská potravinářská inspekce. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vzorek odebrali v prodejně ve Vyškově. Teď ještě pohled k nám.
0: Hradecký Chemcar má za sebou první měsíce ostrého provozu a výsledky jsou znát. Speciální vůz zkontroloval stovky tisíc aut a na pokutách za parkování už přinesl skoro 4 miliony korun. Podle radnice navíc řidiče naučil za parkování platit.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Odpoledne to k nám do východních Čech přijde. Na radaru už se k nám ze západu ženou přehánky a taky bouřky. Teploty se zarazí mezi 25 až 29 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné úterní poledne s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte úsměv na rtech, je tu čas oběda a hlavně čas srdcovek. I dnes to máme nabité. Dámy a pánové, Karel Gott, Culture Beat, Alanis Morissette nebo Milo. Prostě velká, velká polední party a startujeme spolu v roce 99.
0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Jeho Mambo number 5 známe všichni. A tenhle song, kde mluví o tom, že má přítelkyně po celém světě, doufám taky I Got a Girl, první dnešní srdcovka.

0: and everywhere.
1: Lou Bega právě teď v éteru Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Takhle k obědu, dobrý rytmus. Co? Malinko, ale jenom malinko zvolníme. Nebojte, a taky se posuneme blíž do současnosti. Konkrétně 10 let zpátky. A ano, až to uslyšíte, řeknete si, to není možné, že už je mu 10 let. Je. Dámy a pánové, další dnešní srdcovka nás přesouvá do roku 2016. Milo. A taky

0: Kanaďanka prostě neumí udělat špatný song. Alanis Morissette a song z roku 1995, Hand in my pocket.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, dámy a pánové, prostě některý lidi jsou talentovaní a neupřete jim to, jo. Mimochodem, tenhle song měl být použit třeba jako ústřední znělka v seriálu Do snů v svět. Možná jste kdysi taky sledovali, ale nakonec to neklaplo a rozhodla to tak právě sama Alanis Morissette. A to je to kouzlo, že samozřejmě máte na výběr. My se teď přesouváme dál. Culture Beat, německá záležitost, to asi všichni znáte. A konkrétně rok 93. Myslím, že tenhle song, no asi jste na něj párkrát tancovali. A je dost možný, že se to stane i teď. Tenhle song vás totiž nenechá úplně v klidu. Mr. Rain, Culture Beat, další dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Co? Karel Gott jako James Bond. Song z roku 2002. Mimochodem není náhoda, že byl dneska v srdcovkách, protože Karel Gott by dneska oslavil 87. narozeniny. Takže mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. No a tady na zem budeme taky přát. Ale ještě předtím, důležitá věc. To jsou skoro všechny srdcovky. A vy víte, co to znamená. Ještě je čas na tu vaší. Takže pište teď na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A hlavně proč? Jestli je to song, který vás prostě jenom vždycky někam přenese, na chvilku vám pomůže utéct od té kruté reality, nebo vám jenom tak zvedne náladu. Schválně. Napište 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme za chvilku. No a do té doby třeba Imagine Dragons. A mimochodem, Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons, ten strašně sexy pánek si vždycky slíká na koncertech, tak ten dneska slaví 39, takže Danovi taky všechno nejlepší a Imagine Dragons už za chvíli.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirář.
6: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: Cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: Cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
12: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
13: Asi 100 tisíc.
12: A ty s tím nic neděláš, jo?
13: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na to špatná právníka.
12: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
13: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
12: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření.
2: kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Cheryl a Stumblinin, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, je čas na vaší srdcovku. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo? Ale budem spolu celý týden, nebojte, to zvládnem odbavit. Každopádně dnešní srdcovku jsem vybrala od Michala. Ten píše, moje srdcovka, Gala a Freed from Desire. Je to návrat do puberty a vzpomínka na pařby a první zlomená srdce. Na tuhle pecku jsem zbalil svůj první holku. Od té doby už má svoje místo jistý. Jo, vzpomenete si na svoji úplně první? Nebo svýho úplně prvního? To je hezký. Tak jo, takže Michale. Doufám, že tohle nejen tebe vrátí zpátky do puberty a za některýma těma průšvihama Freed from Desire a Gala jako poslední dnešní srdcovka.

Miles Smith a Nice to meet you, posloucháte Hit Radio. A podle všeho nás čeká poměrně vtipný úterý, prosím vás, jo. Máme 3° strach, což nebývá úplně častý. Každopádně teploty kolem 35,

0: Dobrý.
1: Jo.
0: K tomu vítr až 90 km v hodině, což už je foukání, a k tomu taky prudké bouře a krupobytí. Jo. Takže v podstatě je to super v tom, že vy si můžete vybrat katastrofu, která je vám nejblíž, nebo která vám přijde nejzábavnější. Jo. Tak hlavně se na to, prosím vás, vhodně oblečte, to znamená na hlavu ideálně kšiltovku proti sluníčku, jo, přes sebe nějakou pláštěnku proti dešti a do kabelky pár cihel, aby vás to neodfouklo. Soundtrack ten k tomu máme. Za chvíli Kejtou a John, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Miráž.
6: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: No, Tiboj, a Sam Smith s námi v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Axwell a Ingrosso nebo Ray, je teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Lančkrouně. V Dvořákově ulici se došetřuje střed auta s chodcem. Silničáře potkáte na výjezdu ze silnice směrem na Vamberk, taky na trase Jičín Trutnov u Nové Paky. V obou případech mají pánové padla kolem 6. večerní. Vaše dopravní info nám volejte na 800 1 10 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
4: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobil.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Kels Kános 2026 opět ve vysokém nad Jizerou.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu za evropským průměrem, ale stále zaostáváme. Zatím se nám nedaří plnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Doplní je mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
6: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
5: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů je připravena. Padl trest za sražení matky s kočárkem na chodníku v metropoli. Odvolací soud potvrdil řidiči tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. V Paříži začala tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku Dne Bastily. Účastní se jí také premiér Andrej Babiš, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a desítky dalších zahraničních lídrů. Teď se ještě podíváme k nám.
7: Smažený sýr a kebab v jednom. Tak v Jaroměři to funguje. Ve zdejším bistru servírují Derim XXL, který váží 1,5 kilo. Obří kombinace masa a smaženého sýra láká gurmány ze širokého okolí. A řidiči kvůli tomu dokonce sjíždějí i z D11.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Trošku vás to na koupálku víčně spláchlo, že jo? No ale teďka bude chvíli klid, další várka, přeháník a bouřek dorazí do východních Čech až k večeru, teploty do 29.
8: Krásné odpoledne, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Doufám, že máte hezký úterý a já se ho pokusím ještě zlepšit. Na to tu mám fantastický songy. Za chvilku hraje Axwell Ingrosso a teď už Tones and I a Dance Monkey, tak jdem na to.

Raye a Where Is My Husband v éteru Hit Rádia. No a když už jsme u těch manželů, tak prosím vás, a to teda máváme, na Jižní Moravě se totiž loni vzalo 14 lidí starších 80 let. Jo. Ukazuje to, to důležité, že láska kvete v každém věku, to je jasný. No a hlavně, že na svatbu není nikdy pozdě. Jo. To znamená, dámy, ale i pánové, pokud stále ještě čekáte, tak za prvý nejste v tom sami, jo. A za druhý, třeba prostě ta svatba hold proběhne až za 30, 40, 50 let. Jo, jasně, člověk se s tím musí trošku smířit, ale většina lidí, co se dožívá nejvyššího věku, většinou jsou to teda ženy, tak říkají, že jim pomáhalo to, že se mužům vyhýbali. No tak počkáte do těch 80, že jo, budete úplně zdraví, fresh, bude vám skvěle, pak se oženíte, vdáte, pár let si to užijete a dobrý, ne? Možná je to taky tím vínem na té Jižní Moravě. Tak to taky možná vyzkoušet. Tohle jsou The Calling. Hezké odpoledne.

Petr Bič Project, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Venku zatím stále hezky, takže ideální vařit venku. To je totiž téma tohoto týdne pro soutěž Sport Camping. Ano, vy můžete opět vyhrávat. V pátek jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 7000 korun. Nastačí nám na web hitradio.cz poslat svůj příběh z vaření venku. Třeba jako tenhle, který už nám přišel, jítrnice, kterou svět neviděl, anebo večeře, kterou jsem uvařila, ale nesnědla. Ten pes se mi nezdál už při příjezdu do kempu. Nicméně pejsek nepejsek, hlce ozýval. Začala jsem si připravovat večeři v rendlíku na vařiči. Takové extra buřtové lečo. Buřt, kam se podíváš. Nakrájeno, ochuceno, mícháno, provařeno, ponecháno v rendlíku k vychladnutí. Co mi chybí? Slinice zbíhají. Jo, pečivo k tomu. Zalezu do stanu, hledám pečivo, vylezu ze stanu a co vidím? Ten pes za tu chvilku vyžral moje extra buřtové lečo i bez chleba. Nezbyla ani kapka. Koukali jsme na sebe, on se olizoval a spokojeně odkráčel ke svým páníčkům. A já utřela slinu a dala si ten chleba. Takže nepoučitelné. Nikdy nenechávat jídlo bez dozoru. Ano, prosím vás, důležitá poučka pro vás všechny, když budete vařit venku. Bacha na psi a vaše příběhy pište na hitradio.cz. Já k tomu posílám další hity za chvilku Nea nebo Linkin Park.

0: vyhrajte snídaní šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotéko, Svohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
6: Haspel.cz.
7: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
8: Přijďte pobejt.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Rascal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
14: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz.
15: prodejpalem.cz.
16: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku
17: plus krkonošská příroda.
16: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
17: A volný vstup do lázeňského wellness.
16: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
18: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána.

abyste se na to těšili dostatečně. Tak teď, Naprostý král. Tohle je Bon Jovi a Always. Tak jdeme na to a večer, to nejlepší, z 80., 90. a milénia.

0: otázečka. Dámy a pánové, máte pocit, že se vám občas dějou bizarní situace? Že je to tak trochu komický? Tak věřte mi, že vždycky, ale vždycky, může být násobně hůř. Svý o tom ví jeden pán. Ten totiž si ulevoval do kanálu. A u toho mu tam spadly klíče, řidičák a občanka. Jak? Absolutně netuším. To podle mě neví ani on sám. A on prostě přece tam ty věci nenechá, že jo? Tak se rozhodl, že ty věci vyndá, akorát si do toho kanálu zaklínil hlavu a rameno. Jak? Netuším. Ne, jako fakt. Už takhle to vypadá na grotesku, kterou by nikdo nikdy nevymyslel. Takže musela přijet policejní hlídka. Jen si představte, že dojedete k takovýhle situaci a teď nevíte, jestli máte dřív volat sanitku nebo si to celý vyfotit, protože tohle budoucí generace rozhodně ocení. Ano, takže prosím vás, lidská důstojnost na jedné straně, vaše osobní doklady na té druhé. Já nevím, jako pokud máte rádi, když se lidi smějou a je vám jedno, že vám, tak na důstojnost klidně kašlete. Já vám ale rozhodně za chvíli dám další hity. Adele, Pokáč nebo Gail.
1: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my men and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl. díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
14: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
15: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: redakce ABCD společně s Gail v éteru Hitrádia těsně před 14. Za chvilku třeba David Guetta nebo Justin Timberlake, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na výjezdu z Pardubic směrem na Lázně Bohdaneč se srazila dvě osobní auta a blokují jeden pruh. Další zdržení na výjezdu z Lužena Skuteč, jsou tam dvě auta v sobě. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 800 1 1010.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparkcz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
8: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu tak mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
16: Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky plenu evropského, ale i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně. Nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané roky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
15: Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace. Chorvatská policie zatkla dva Čechy za zpronevěru. Dvojice 27-letých českých občanů měla najít tašku Louis Vuitton na zemi, ve které bylo více než 45 tisíc eur, peněženka a další osobní věci majitele. Češi čelí obvinění, že si veškeré peníze nechali. Soud v Rijece rozhodl o jejich vzetí do vazby a stanovil kauci na 77 tisíc korun. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informuje na svém webu. Teď ještě pohled k nám.
17: Na Černé hoře vás bereme do Heřmanova městce. Tam bude parkování na náměstí přehlednější a taky bezpečnější. Město upravilo uspořádání parkovacích míst i nájezdy, aby řidičům usnadnilo vjezd i výjezd. Součástí změn jsou také nové bezbariérové přístupy ke kostelu svatého Bartoloměje.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
17: Hromy, blesky. Aktuálně na Trutnovsku, další várka bouřek se žene do východních Čech od západu, no a teploty. Nejvyšší 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku už David Guetta, teď ale s Katy Perry zavzpomínáme na poslední páteční noc.

Justin Timberlake v éteru Hitrádia. Jako děti jsme si mysleli, že ve 30 už budeme mít vlastní dům. Naši rodiče v té době přistavovali třetí patro a my máme uložené 3 inzeráty na dům, který si nemůžeme dovolit. Celý život posloucháme, že na vlastní bydlení stačí šetřit. Tak jsme přestali chodit na kafe. No a při cenách těch nemovitostí v současné době budeme mít na vlastní bydlení našetřen přibližně v roce 2486. Říká se, že platit nájem jsou vyhozené peníze. Nejsou. Náš pronajímatel si za ně buduje finanční jistotu a my si budujeme odolnost a velmi osobní vztah k plísni v koupelně. Pořád někdo říká, že si máme vzít hypotéku. Výborný nápad. Banka nám totiž půjčí 8 milionů. Jakmile prokážeme, že těch 8 milionů vlastně vůbec nepotřebujeme. No a tak čekáme, jestli klesnou ceny nemovitostí, nebo vzrostou platy. Nebo nám někdo někde v rodině neumře, protože nějaká prateta přece prostě musí mít stavební parcelu. Nebo ne? Další hit je právě teď Walk the Moon.

Gabry Ponte, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Krásné úterý, prosím vás, jenom fakt opatrně, zatím já nevím, jak je u vás? Už tam dorazily ty bouřky nebo ještě dobrý? Protože dneska má být horko, foukat a zároveň plískanice a další šílený věci. V Německu údajně padaly kroupy jak tenisáky. Tak to doufám, že nás mine teda upřímně, že se to s námi nepotká. Hele, necháme se překvapit, jo? Uvidíme, třeba z toho vůbec nic nebude. Už nehledám to místo. Co ale rozhodně bude, to jsou další hity. Za chvíli Poetika nebo Agnes.

0: poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Tak točíme!
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
4: Ekokom.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirage.
11: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
13: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny teď.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Blízkost. Já chápu, že to někdy může být náročné, zvlášť pokud jste svoji třeba už nějaký ten pátek. Ale prosím vás, přestaňte ty svoje manželky zapomínat. Jako, už se to stalo zás. Jo, a není to poprvé. Prosím vás, jeden chlápek teď nechal manželku na benzínce. A všim si toho po 300 kilometrech. Tomu nebylo divný, že je v tom autě ticho. Jako, já teď jo, dámy, dobře, já nechci být na nás zlá, ale my jako občas povídáme, že jo, taky těm mužům velmi dobře radíme, co mají v tom, za tím volantem dělat, že jo. On prostě zaplatil za benzín a odjel, i s jejím mobilem. Ničeho si dokonce, prosím vás, nevšimla ani 22-letá dcera. Ta teda v autě spala, dobře, jo, ale oni si 4 hodiny užívali naprostýho klidu, než jim došlo, že něco chybí. No jenom, že samozřejmě v tu chvíli už nevíte, kde jste tu maminku nechali, že jo. Přemýšlím, jak vypadalo to dojemné setkání. Myslím si, že minimálně manžel dostal aspoň loket. Doufám, že paní si na benzínce dala aspoň něco dobrýho. Nenechávejte ty svý manželky takhle někde.

0: východě Čech. Jako kozy na silnici?
1: Ano, normálně jsem to objela. Byla jsem zrovna na nechty.
0: Ale tak to je kuriozní teda příběh. Jedete na nechty a potkáte kozy.
2: A nejste na těch nechtech ještě právě teď vlastně?
1: No, to jsem.
2: Vyhráváte plnou nádrž od Hitrády a Černá Hora, tak velice gratulujeme. Je to teda pod podmínkou, že budete muset pochytat ty kozy, až pojedete na zpátek.
1: No, jestli tam budu,
3: tak... Hitrádio Černá Hora. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
5: Sekáš zahradu.

0: chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Já už mám hlad.
4: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
5: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
6: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradex nyní se slevou víc než 16%. Více na tradex.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jennifer Lopez a Pitbull společně v éteru Hit Rádia. Za chvíli 15 hodin, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, uslyšíme se opět večer v 6 u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
1: Hit Rádio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
0: No a loučím se stylově dalším songem, takže zatím se mějte hezky, tohle už jsou Clue a Island Sun. Tak ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní v Pardubicích, v Millerově ulici, tady se srazila dvě osobní auta a částečně brání v provozu. Jinak venku nám pořádně bouří, prší, takže dejte si majzla a budeme rádi za vaše aktuální informace z východočeských vozovek. Ty volejte k nám na dopravní linku 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
3: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
4: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
5: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiče děsí turbokruhové objezdy, které jsou u nás čím dál častější. Na první pohled vypadají složitě, protože mají víc pruhů oddělených plnými čarami nebo obrubníky. Ve skutečnosti se ale stačí správně zařadit ještě před vjezdem na kruhový objezd. Odměnou je plynulejší a taky bezpečnější průjezd. Oblíbená akce Pardubice na bruslích je zpátky. Zapište si do diářů 9. srpna 20 hodin. Start je z parkoviště před Decathlonem. Trasa vede přes Vonkův most a výjimečně i po severovýchodním obchvatu města, kde se bruslaři běžně neprojedou.
8: Výjížďka bude slavnostním zakončením sportovního parku Pardubice. Jsem velmi rád, že se nám podařilo najít dohodu s ředitelstvím silnic a dálnic, protože si myslím, že ten zážitek pro bruslaře po nově otevřeném severovýchodním obchvatu, na který čekala pardubická veřejnost mnoho let, bude skutečně velmi hezkým zážitkem.
7: Uvedl tady na Černé hoře náměstek primátora Jakub Rychtecký. Drony už nejsou jen koníček, ale taky profese. V Třemošnici na Chrudimsku se od září otevře nový maturitní obor operátor bezpilotních systémů. Ten studenty připraví na práci s drony v praxi. Jde o jeden z mála podobných studijních programů v celé naší republice.
9: Fotbalový servis.
7: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu víc než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci přijal i sám král. Po dnešním odpolední budeme mít ve východních Čechách slušně zalito, no a další přehánky a bouřky čekáme během noci a zítřka. Noční teploty 13 až 18 stupňů Celsia a zítřejší denní 25 až 29.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: 15. hodina, 2. minuta, i přesto počasí parádní úterní odpoledne přeje Petr Ticháček a rovnou hážu do placu dvě vstupenky na víkendový Hrady CZ na Kuňku. Píšete nám svý bláznivý příběhy z festiáků, zatím teda vedou ty stojek, je to vděčný téma, tak přihoďte i tu svou k nám na WhatsApp na 601-292-464. Po 16. budeme rozdávat, tady Tayo Cruz, jsme Hit Radio Černá Hora.

Vipray a Coldplay na Hitrádiu Černá Hora. No tak, pokud jste před chvílí venku potkali lítající trampolínu nebo sousedovo spodní prádlo, tak to nebyl kouzelnický trik, ale ta blesková čistka, která se prohnala naším krajem. Východní Čechy dostali teda solidní sprchu a vypadá to, že ty bouřkový mraky budou ještě sílit. Tak si dejte majzla pozor, dokonce posluchač Patrik píše, bacha, kdo jede přímo do Žacléře, není vidět ani na silnici, brutálně prší. No, to vypadá vydatně, tak šťastnou cestu a připomínám samozřejmě, že dopravní situaci nám posílíte k nám na WhatsApp na 601 292 464 nebo na dopravní linku Hitrádia Černá Hora 801 1100. Tak parádní úterek a za chviličku další muzika, budou tady Nickelback, Rockstar, Rehab, no a tady už je Shakira a Zoo.

jsem to musel dát. Vnímá Nickelback Rockstar na Hitrádiu Černá Hora. No a pořádná rocková hvězda budete, když svou rodinu vyvedete do Fine Parku. Jestli máte děti, tak vám nemusím Fine Park v Chlumci nad Cidlinou představovat, že jo, tady se vyblbnete úplně všichni. Já teda se přiznám, že takových atrakcí na jednom místě jsem snad nikdy neviděl. No a my pro vás máme vstupenky, celou rodinou vstupenku. O ně bojujete u nás na černohorském Facebooku. Za pár hodin nám tu naskočilo asi 800 komentářů, takže je vidět, že to prostě milujete, že o to máte obrovský zájem. No a jak na to? Sledujte náš profil na sociálních sítích, bod 1 a bod 2. Do komentářů napište, s kým byste do Fine Parku nejraději vyrazili a proč. Možnosti máte hromadu, my potom vybereme jednoho z vás, pravděpodobně možná i vás, a pošleme vás s celou rodinou se pořádně vyřádit do Fine Parku do Chlumce nad Cidlinou. Tak hodně.

0: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my bed and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v před

hodiny souhvězdí na Hitrádiu Černá Hora. Super odpoledne. No a před námi je to takový chlapecký hudební souvězdí a teď asi potěším hlavně naše posluchačky, takže holky, no nejenom pro vás, pro holky, teď letí nejúspěšnější boyband historie, a to kapela Backstreet Boys. Jinak kluci jedou od těch nostalgických 90. až doteď a zajímavý je, že v téhle bandě měl původně zpívat i Justin Timberlake, který ho potom naverbovali do NSYNC, a nebo pozor, třeba slavný herec Ryan Gosling, no a ten odmít, protože nevěřil, že tenhle ten boyband může kdy uspět. Na druhou stranu, myslím, že Ryan si vybudoval možná i lepší kariéru. Každopádně příští rok tahle skladba oslaví 30 let, což je neuvěřitelný, a teď si dáme na Hit Radio Černá Hora, takže držte si klobouky, tady jsou Backstreet Boys a Everybody.

0: Tak to nebyla Sia na Hit Radio Černá Hora. Krásně odpoledne. Příští hodinku vám rozdám dvě vstupenky na víkendové hrady CZ na Kunětickou horu. Tady to potepe jako každý rok. A vy nám posíláte svý šílený, bláznivý nebo nějak vtipný zážitky, příhody právě z festiáku nebo z nějakých koncertu. To nám posíláte k nám na WhatsApp 601-292-464. Přiznám teda se, že je to napěchovaný, že to úplně předejká. Tak to bude těžký vybrat něco jako jednoznačného. Tady nám píše posluchačka, která se teda nepodepsala, jo, na tom WhatsAppu to není, tady koukám vidět. Každopádně můj zážitek s festiákem je úsměvnej. V tu dobu ještě přítel mě vzal na Rockfest, já na to koukala s otevřenou pusou, vůbec jsem neposlouchala tady tu muziku. Když se mě zeptal, jaký to bylo, tak ze mě vypadlo, bylo to moc rockový. Od té doby jezdíme na podobný festiáky a máme rádi tenhle žánr a když jsem si dozvěděla, že na Hradech jsou Tram Thunberg, tak je to jednoznačný, kam pojedeme o víkendu. No a tady toho bude celá řáda, jako nejenom rockový, ale budou Miraj, bude Daniela Landa, že jo, další kapely Tram Thunberg, bude Rytmus, bude toho spousta, každej si přijde na svý. Takže buď se tam uvidíme, protože odpolední show Hit Rádia Černá Hora to moderuje, Ondra a Petr, my se tam uvidíme. No a příští hodinku budeme rozdávat vstupenky, takže ještě jednou, k nám na WhatsApp 601-292-464 pošlete nějakej jako vypečený šťavnatý zážitek, který jste zažili na festiáku. Těším se na to.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v

0: a že Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku...
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si

0: Na Hit Rádiu Černá Hora za 2 minuty, 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, takže pozor na Chrudimsku na výjezdu z Bilan směrem na Tři břichy. Došlo k požáru pole, na místě zasahují hasiči a policie a komunikace je uzavřena, takže pozor na to. No a na trase z Nového Města směrem na Vamberk na výjezdu ze Solnice, tady probíhá údržba vozovky. Nevím, jestli v tomhletom dešti, každopádně i tady si dejte pozor. A budeme rádi za vaše aktuality i při tady ty buřině, to znamená, že vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přijďte objevit, jak vznikají skleněné vánoční ozdoby. Komentovaná exkurze, kreativní dílna a namalovanou ozdobu si odnesete domů. A workshopy zvládneme i přímo u vás ve firmě. Vánoční ozdoby DUV Dvůr Králové. www.vánočniozdoby.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradecký Chemcar má za sebou první měsíce ostrého provozu a výsledky jsou znát. Speciální vůz zkontroloval stovky tisíc aut a na pokutách za parkování už přinesl skoro 4 miliony korun. Podle radnice navíc řidiče naučil za parkování platit. Hit za hitem a letní atmosféra pod širým nebem. Činasky už tuto sobotu dorazí do Trutnovského amfiteátru, kde kromě koncertu připravili i soutěže a hosty. Zkrátka takový pohodový letní večer a Černá Hora vás tam dostane gratis. Poslouchejte a můžete vyhrávat vstupenky. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Nový systém jim umožní telefonovat až hodinu denně místo dosavadních 20 minut. Zatímco hovory bude kvůli bezpečnosti analyzovat umělá inteligence. Modernizace má ulevit dozorcům, přispět k větší bezpečnosti a do konce roku přinese do českých věznic skoro 4200 telefonů. Český cyklista Matyáš Vacek má za sebou premiérový týden na Tour de France a hlásí spokojenost. Jezdec stáje Lidl Trek pomohl týmu k etapovému vítězství, oblékl bílý dres pro nejlepšího mladého závodníka a dál sní o vítězství v některé z etap. Pod ní volna čeká peloton druhá polovina nejslavnějšího cyklistického závodu světa. Letní bouřky na pořadu dne, čekáme je večer a taky během noci, možná i zítra, v předpovědi jsou, tak uvidíme. Teploty noční 13 až 17 stupňů a zítřejší denní 25 až 29 na východě Čech.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Před několika lety jsem si červeně před festákem obarvila hlavu a vzala si bílou mikinu. Když začalo pršet, začala se mi hlava rozpouštět a stékat mi po tvářích. Tak to je zajímavý příběh, posíláte nám vtipné příhody z vašich festáků a tuto hodinku jeden vyberu a pošlu vám vstupenky na Hrady.cz na tenhle ten víkend na Kuňku. Takže posílejte k nám na WhatsApp a tady už jsou Imagine Dragons anebo John Legend. Jsme Hit Radio Černá Hora.

To je krásná balada John Legend, All of Me, na Černé hoře. Představte si, že ve Finsku existuje ostrov Super She Island. Je to luxusní resort, kam mají muži přísný zákaz vstupu. Šéfová říká, že tam jezdí ženy regenerovat bez mužského testosteronu. A já jsem si tak říkal, jak by asi vypadal náš chlapský ráj, Super He Island. Pánové, představte si to. Žádný designový hotely nebo biosmutý. Jo. Celý ostrov je v podstatě jedna obří garáž kombinovaná s non-stop sportbarem a obřím grillem. Chodili bychom tam v teplákách a triku ACDC? Menu by mělo 3 pilíře. Steak, flákota masa a pivo tekoucí proudem přímo z pípy u postele. Celý den bychom řešili auta, koukali na sport a vrcholem komunikace je uznalé zamručení, když padne gól. Co chlapi? I když možná si přiznejme, že čtvrtý den by tam smrděly odpadky, polovina z nás by ležela s rýmičkou, protože nám nikdo neřekl, miláčku, vem si večer mikinu. A to nejdůležitější, pánové, před kým bychom zatahovali ty svý břicha. Takže možná jo, holky, no, asi byste nám taky chyběli. Ale byla to hezká představa, co? Na chviličku. No nic, před námi další muzika, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: DJ Erik Pritz, Kolonný, doufám, že i tohle vás roztancovalo teď úterní odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Petr Ticháček přeje parádní den. A za chviličku jednomu z vás, který nám napsal na WhatsApp, pošlu nebo rozdám 2 vstupenky na víkendový Hrady na Kuňku. Vy nám tady píšete svý vtipný zážitky z festiáků a tady Zuzka napsala, před několika lety jsem si čerstvě před festivalem obarvila hlavu na červeno a vzala si bílou mikinu. Takže možná tušíte, co nastalo. Když začalo pršet, začala se mi hlava rozpouštět a stékala mi po tvářích. Ježíši. 2 spolupařící lidi začali šílet, že krvácím, a začali mě přidržovat, abych neomdlela. Chvilku to trvalo, než jim přes tu hudbu došlo a než jsem jim vysvětlila, že mi vůbec nic není. Ale měla jsem díky tomu super batiku na mikině. Zuzka. Tak. Už vidím, jak někde v dešti dva, nebo jak někdo v dešti tančí a má celou hubu od krve. No, fuj. Takže Zuzko, dopadlo to dobře, to je hezký. Děkujeme za tvůj vtip a za chviličku vyberu jednoho z vás a zavolám vám a pošlu vám 2 vstupenky na Hrady. Klidně pište dál k nám na WhatsApp 601 292 464. Tak za chvilku se dozvíte výsledek.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fineparku. Fineparku, Chlumec nad Cidlinou. www.fineparku.cz. Zábava a poznání. Fineparku nudu zahání.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. kous ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Holife, Desire z Karibiku přímo do východních Čech. O víkendu proběhne na Kuňce opět další festival Hradec CZ a já tady jdu rozdávat vstupenky.
1: Prosím, Brichtová.
0: Evo, Petr Ticháček, Hit Radio Černá Hora, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy jste poslala celkem vtipný příběh z festiáku přímo z Hradu na Kuňce.
1: Ano.
0: A mně se teda líbila jedna věc, že nevím, kdy to bylo tedy, jestli to bylo několik let zpátky nebo minulý rok. Každopádně ten příběh je s vašimi čtyřletými dvojčaty.
1: Těm už je teďka 20.
0: Takže před 16 lety.
1: No, už je to pěkná řádka let.
0: No tak to je teda, to už je historie, úplná nostalgie. Tak co se tam tenkrát stalo? Popište to.
1: No, říkám, já jsem potřebovala nějaký zážitky, neměli jsme hlídání, takže jsme vzali dvojčata jakoby sebou. Všechno vypadalo růžově, ale potom opravdu přišla bouřka, déšť. My jsme teda na to byli připraveni, že děti měly pláštěnky. No, ale takže si to užívali, ale když jsme pak chtěli jít v 11 hodin domů, tak prostě, že jo, strašně lilo. Manžel šel pro auto, zmoknul celý mokrej a prostě auto nevyjelo. No, takže se k nám vrátil, děti už měly nervy, že se jim tatínek ztratil. No a museli jsme opravdu tam v tom bufetu dole u Indiana, jak se tomu dřív říkalo, myslím, tak jsme tam fakt čekali asi 2 hodiny, než pro nás přijel tchán a než nás vlastně odvezl zpátky domů. No a druhý den jsme fakt s tím Indiánem museli řešit odtah auta, aby nám ho vytáhl z toho mokra, no, z toho rozbahněného parkoviště.
0: No tak vy jste ještě psala, že tam během toho děti snědli asi 15 koblih.
1: museli jsme udržovat plný energie tak, aby tam neusnuli a aby tam nezbourali ten bufet.
0: No jasný. Vy takhle jste jezdili pravidelně s dětma, s dvojčatama ještě k tomu, jako na festiáky?
1: No, tohle byl si myslím taky jeden ze dvou, jako kdy jsme byli. Jenom jako na Kuňce, protože jsme tady z Třebechovic, teď už teda z Hradce, tak jsme to měli jako nedaleko a chodili jsme docela pravidelně, pak i jako bez těch dvojčat.
0: A předpokládám, že už jsou teda velký, jak říkáte 20, že už jsou samostatný, čili ty vstupenky by sloužily pro vás dva a vy byste si to užili pěkně spolu, jo?
1: No, anebo to dostanou dvojčata.
0: A budou vzpomínat na ty kobly. Dobrý, Evy, každopádně gratuluju, posíláme vám 2 vstupenky, ať už to padne na dvojčata nebo na vás dva s manželem, nebo jo.
1: Ježíš, tak to je skvělý, to je snad poprvé, co jsem něco vyhrála.
0: No tak vidíte, takže gratuluju, poděkujte dvojčatům, jak se jmenujou?
1: Lukáš a Karolína.
0: A Karolína nemá dneska svátek?
1: Má.
0: No je.
1: Pro ní mám nějaký bonbony a čokoládu.
0: Takže Karolíně, všem Karolínám, teda i ty vaší, samozřejmě blahopřejeme. No a vy si užijte, ať už vy nebo dvojčata, užijte si víkend na Kuňce u Pardubic, prostě skvělá muzika. Je to skvělý.
1: Ježíš, tak to moc děkuju, mám radost.

Tak tohle je Aiken a Danger Rose na Hit Radio Černá Hora za 2:45. Parádní úterní odpoledne přeje Petr Ticháček. Už tento víkend Hrady CZ Kunětická hora, zase 2 dny skvělý muziky, pátek, sobota. V pátek si dáte Rybičky 48, bude tady Tram Thunberg, Rytmus, MIG 21. V sobotu taky napěchovaný Xindl X, Vypsaná fixa, Miraj, Lenny, Harley, Danielanda. To znamená,

0: rádi rap, pop nebo rock. Každý si přijde na svý, samozřejmě naprosto elektrizující magický prostor pod Kunětickou horou, až bude ten západ slunce, k tomu pivko, no co víc si přát. Každý den rozdáváme dvě stupenky a vaším úkolem je k nám na WhatsApp na 601-292-464 napsat nějaký vtipnej, šťavnatej, originální příběh z vašich festiákových zážitků. Z nějakého festiáku, koncertu, to už je každopádně na vás. Dvě stupenky před malou chvíli vyhrála Evča, gratulujeme, no a zítra budeme pokračovat, tak plňte náš WhatsApp, ať je o co hrát.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
3: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Tak točíme.
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnabytek.cz.
6: Berem, díky.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na Tradix.cz.
12: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz.
13: Prodejpalem.cz. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matra...

0: Činasky, Vákuum na Hitrádiu Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak buďte opatrní na Chrudimsku, na výjezdu z Bilan směrem na Tři břichy, tady došlo k požáru pole. Tady to stále řeší hasiči, policie, komunikace je uzavřená, takže pozor. A potom ještě na trase Jičín Trutnov u Nové Paky, tady probíhá údržba kanalizace, i tady pozor na to. No a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Inter sucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území. Nákup dálniční známky se pořádně prodražil ženě z jihu Čech. Otevřela totiž falešný web a během chvilky přišla o bezmála 40 tisíc korun. Podle policie nejde o ojedinělý případ, proto buďte při nákupech na internetu maximálně obezřetní. Colors of Ostrava jsou zpátky. 4 dny, během kterých vystoupí asi stovka interpretů, začnou už zítra. Dorazí i dosud nejdražší kapela v historii akce 21 Pilots. Co se chystá během slavnostního zahájení, to výmluvčí festivalu Ondřej Bambas.
10: Velkou show chystejí na úvodní den Miraj a s novým albem přijedou festivaloví oblíbenci Tata Boys a třeba Pokáč vystoupí hned třikrát. Jednou pro všechny, jednou pro děti a jednou bude hostem debaty na Melting Potu. Tam můžou zhlédnout návštěvníci taky inspirativní diskuze s Jiřím Horáčkem, Hozou Vojtkem, Sarou Polak nebo Martinem Mišičkou.
9: Festival se uskuteční v industriálním labirintu Dolních Vítkovic. Evropská komise schválila pro Česko další peníze na plnění národního plánu obnovy. Konkrétně jde o 25 miliard. Peníze, které poputují třeba do zdravotnictví, výzkumu nebo vzdělání, musí ještě definitivně potvrdit hospodářský a také finanční výbor Rady Evropské unie.
0: Zítra bude oblačno, zataženo, místy déšť, přehánky, také bouřky, to nás čeká ještě dneska, sem tam nějaká buřina. No a teploty příjemné, 22 až 25 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: 3 minuty po 17. hodině a my kalášíme s další muzikou, před námi Michael Jackson, Lady Gaga a tady už Katy Perry, užívejte.

0: Tak tohle je typická letní záležitost, kamarád Be Mine na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne.
1: Letní jízda Hitrádia Černá Hora.
0: Tohle stejně je to pohoda, když je počasí vyvalit se na deku někde u vody, že jo, zabavit děti někde na klouzandě, k tomu si dát typický koupališťový gastro, klenot, smažák, hranolky, k tomu kovču, prostě si užívat léto. No ať už se válíte na jakýmkoliv koupáku ve východních Čechách nebo někde u vody, my tam za váma přijedeme. Letní jízda Hitrádia Černá Hora, tak to jsou moderátoři v terénu, k tomu kupa cen, dárků, skvělá muzika a samozřejmě nechybí naše legendární bumperbowlový boje v takových těch velkých kulatých zorbinkových bublinách, jo, představte si to, jak proti sobě vyběhnete, proti kámošovi nebo třeba manželce, to byste viděli. Byste viděli, jak se v tom nejenom mladáci vyřádějí. Někdy i tatínkové a někdy právě i takovej pěkný zamilovaný pár. Tam se to všechno celý vyřídějí. Nicméně, už brzy vyrazíme opět do terénu. Vypadá to, že to počasí bude držet, takže už brzy se uvidíme na nějakém tom východočeském koupáku. A brzy vám samozřejmě dáme vědět. Zatím sledujte naše fotky, videa z tady té skvělý akce u nás na Instagramu nebo na Facebooku.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: йога, абракадабра на Черной Лозе. Dneska jsem si v autě pouštěl Karla Gotta a vlastně mě došlo, že dneska by mistrovi bylo 87 let. Že by dneska oslavil 87. narozeniny. A stejně je marný, co ty jeho hity. Jsou legendy. Když muž se ženou snídá, je prostě nádhera. Na mě tupě zíra. No, tahle vzpomínka musela být, to je jasný, takže vzpomínka na Karla Gotta. No za chvilku další muzika, trošku zostříme, dáme si Jay-Zho, anebo tady bude i česká muzika Eva Farná a Miraj, vzpomenej si, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Před sluncem

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Rosies v Hradci Králové. Pink Rosies, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
5: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
6: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
7: Přijďte pobejt. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu, jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si teď na Hit Rádiu Černá Hora. Chlapi, představte si, že takhle jedete na dovolenou a najednou po několika hodinách zjistíte, že děti sice spokojeně chrní na zadní sedačce, ale vám chybí manželka. A teď nechci být sarkastický. Vlastně podle mě nikdo pořádně neví, co bychom v tu chvíli dělali. Jestli by to byl šok nebo taková chvilková úleva. Každopádně jeden Pařížan tenhle příběh zažil na celý 4 hodiny. Vyrazil s rodinou na dovolenou, zastavil na benzínce, zaplatil za naftu a odjel sám. Respektive s 22letou dcerou, která na zadní sedadle spala jako po týdenním plámu. Že nechal manželku u stojanu číslo 3, tak na to chlap přišel až po 300 kilometrech. No a aby té romantiky nebylo málo, pár vzal manželce i mobil, takže představte si to, paní stojí na francouzský čerpací stanici, bez peněz, bez telefonu, několik hodin, jenom s touhou spáchat rituální vraždu. A pointa, když to chlapovi po 4 hodinách konečně seplo a volal policii, tak jim vlastně nedokázal říct, kde ji nechal, protože policie ho musela lokalizovat podle toho jejího mobilu, co měl celou dobu v přihrádce. A já se ptám, byla to chyba, nebo jenom promyšlený plán, který prostě nevyšel do konce?

David Guetta na Hitrádiu Černá Hora, taneční kusovka, která vás, doufám, minimálně trošku rozhejbala teď na Hitrádiu Černá Hora. No a po 18. hodině nejlepší kusy za posledních 30 let Hitrádio Klasik, ať už někam jedete, frčíte, nebo už si užíváte pohodičky doma. A bude co poslouchat. Robbie Williams, Orange Blue, Real to Real, I Like to Move It, Move It, jedna legendární devadesátka, tak si to užijte. Zítra po 15. hodině odpolední show v Silný trojce. Petr Ticháček, Ondra Novotný, Martina Adamu. Připomínám, že opět budeme rozdávat dvě vstupenky na víkendový hrady CZ na Kuňku, kde to pofrčí v plné síle. No a kde odpolední show bude také v plné síle, dej ten celý festiák moderovat. Ondra i Petr, těšíme se na vás.

0: Dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
1: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu.

0: multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.

0: si náladu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na dálnici D11 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Pozor na porouchané vozidlo. Na trase z Nového Města nad Metují směrem na Vamberk na výjezdu ze Solnice tady probíhá údržba vozovky a ještě Jičín, Trutnov u Nové Paky. Tady pro změnu údržba kanalizace. Takže pozor a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slavy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
2: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Franto, což to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec.
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
8: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Včerejší nehodu poslance Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyřešit. Míní premiér Andrej Babiš o situaci mluvil s předsedou motoristů Macinkou. Premiér to odpoledne pak sdělil médiím. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení se vyžádá rozsáhlé investice, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
12: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. A současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie.
11: Modernizace elektráren jsou v posledních letech také v jiných zemích stále častější. Ke zdražování energií by vést ale neměli. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran nebo starostky a starostové dnes poprvé patřili mezi zhruba 60 lidí, kteří v plánech diskutovali s prezidentem Petrem Pavlem. Debatovali o politice, ale také i o způsobu komunikace.
13: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta před, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
11: Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka. Déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Výstraha před bouřkami je prodloužena do zítřejšího dopoledne a platí pro celé Česko. Bude zataženo oblačno, občas s deštěm v průběhu noci přehánky nebo tedy velmi silné bouřky. Ranní teploty 18 až 14 stupňů, zítra přes den v severovýchodní polovině pod mrakem. Přehánky a bouřky tedy nadále, je tady ta varianta. No a jinde proměnlivá oblačnost postupně odpoledne a na večer. Nejvyšší teploty 23 až 28 na severu 21 stupňů.
14: Krásný večer vám všem, 2 minuty po 18. s vámi už Kateřina Pechová, ale co hlavně? Hlavně si teď opět dáme tu meducínu v podobě toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Až jsem se z toho zadechla. Teď už Robbie Williams.

Eiza Stanfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a pojďme malinko vystresovat naše školáky, který teď mají takovou tu ultimátní pohodičku. Čtvrtina prázdniny je za námi. No nic, dobře. Třetina z nás taky má navíc údajně už za sebou dovolenou. Často si prý ale bereme jenom týden, což je podle expertů málo. Měli bychom mít týdny aspoň tři. Jasně, to je v pohodě. Tři týdny dovolen, kdo vám to nedá, že jo? Jasně, úplně v klidu. Dává to jako smysl, jo, protože první týden jste ještě v takovém tom stresu a pak ty dva dny odpočíváte. No, tak nic, tak tři týdny nedáme, tak zkusme třeba tři dny, to by mohlo klopnout. A zkusíme se vyrelaxovat. I u těch fantastických songů, co tu máme. Orange Blue právě teď.

Naprosto legendární věc. Real to real na Hit Radio. A v tomhle duchu budem pokračovat. Prostě absolutně nejlepší songy z 80., 90. a milénia. A že tam toho je. Že tam toho je. Už za chvilku Ace of Base, taky Otavan a taky jeden z nejlepších rapperů světa. Já se přiznám, že tenhle song umím naspamět a je to naprosto skvělý pocit. Ať už ho umíte nebo ne, rozhodně vás to bude bavit. Eminem už za malou chvíli.

0: točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
0: Berem, díky.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách? Máme! Palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz.
8: Prodejpalem.cz.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: CZ.
1: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
2: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

skvělý, čo? Eminem a Without Me v éteru Hit Radio. Jo, i tohle patří mezi to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď ale prosím vás, na vážnější notu, opatrně. Dnešek je totiž v rámci počasí velmi bizarní. Přes den jsme měli extrémní teploty vysoký a teď nás naopak čeká vítr až 90 km v hodině, taky prudké bouře a krupobytí. Co jsem viděla na radaru, tak už to Českem kráčí, takže prosím vás, žádný šílenosti, jo, asi radši zavřít okna, nenechávat venku nic, co je vám drahé, jo, i manžela vemte domů, jo, psa taky samozřejmě, i když ten doma už pravděpodobně je. A opatrně, budeme doufat, že to nebude nic extra brutálního. V Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků. Tak to se nám, doufejme, vyhne. My se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. A že nekecám, teď už Beautiful South a jejich Rotterdam.

0: Proclaimers v éteru Hitrádia Song, který funguje na každém večírku. Je to tak, to jsou prostě songy, který máme zažraný hluboko v nás, kde jinde samozřejmě, že jo. Jsou to songy z 80., 90. a milénia, který si tady v rámci Hitrádia Classic dáváme. A já doufám, že si to užíváte, protože u některých těch songů si říkáte, a to jsem dlouho neslyšel, a pak se vám to chce vlastně poslouchat pořád dokola. Tohle je třeba dokonalá pohodička. Inner Circle, už za chvíli k tomu Ingrid nebo Buredlis.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny

0: ke snídani šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
13: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky

0: všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
2: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny teď

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o

krásný úterní večer. Dál hrajem to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď už jsou tu Kabáti a jejich Colorado.

After Time, Cyndi Lauper v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a jestli jste se vrátili teď z dovolené s dětmi, absolutně vyřízení, není divu, jo, nebo vás to možná dokonce teprve čeká, protože pozor, podle odborníků by rodiče po týdenních prázdninách s potomky měli mít minimálně 2,5 dne, aby se dali psychicky a mentálně dohromady. Nevím teda, kde máte vzít 2,5 dne, jo? Případně se teda musíte dávat asi dokupy v práci, což asi taky není úplně praktický. Každopádně, prosím vás, jo, držte se, pokud můžete, babičky, dědečky, jo, cokoliv, aspoň tak půl den. Snížme to na půl den, alespoň něco. No a držte se, už jenom chvilku a jdou zpátky do školy. Teď už Culture Beat a

0: což právě teď dohrávají v éteru Hit Rádia. Hezký úterní večer. Doufám, že máte hezký večer samozřejmě, to je důležitý předpoklad, a pokud náhodou se dneska stala nějaká ta nepříjemnost, tak já doufám, že to spolu zvládneme napravit, jo, protože hudba obecně prokázáno pomáhá, jo, psychicky a tak, taky pomáhá zanadávat si, jo, tak můžete si zanadávat doma a do toho si dáme ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Platí za chvilku třeba tohle. Without You a Mariah Carey, k tomu taky Journey nebo Jimmy Jameson.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ekokom. I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.

slíbená Mariah Carey, posloucháte Hit Radio. No dámy, pokud ještě tu dovču za sebou nemáte, tak já mám docela tip, kam vyrazit. Jo, protože ve Finsku mají ostrov. To není tak divný, ale tam mají ostrov, který je vyhrazený pouze ženám. Jmenuje se to Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu. Žádný chlap. Jo, vůbec. Jedna podnikatelka tam vytvořila absolutně wellnessový ráj, relax, seberozvoj, hledání sebe samé daleko od veškeré té temné mužské energie, jo, pohoda. Takže já jenom, jo, kdyby náhodou, tak dámy, tohle je ten ideální cíl. A pánové, já vím, že myslíte na to, že byste tam rádi vyrazili, ale ne, smůla. Ale za to vám všem pošlu DJ Boba právě teď. Chihuahua.

Modus v éteru Hit Rády a přeju všem krásný večer. Blíží se 8. hodina, já se s vámi už dnes rozloučím, mějte se moc hezky, hezký zbytek toho večera, spolu se uslyšíme zase zítra v poledne, budu se na to moc těšit, no a za chvilku třeba tohle.

0: zrcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: Happysport.cz.
5: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Tak točíme!
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna, dej mu turbo do topu za 24 hodin na turbíny.cz. Turbíny.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Maminky, dopřejte svému miminku tu nejlepší péči už od začátku. Se ZPŠ získáte příspěvky na všechny důležité screeningy, 500 korun v době těhotenství a 1600 po porodu. Miminka u nás mají úrazové pojištění na rok zdarma a dostanou krásný batůžek. V létě je čas na změnu zdravotní pojišťovny. Přidejte se k nám.
1: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. www.zpškoda.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale... Už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
11: Nicki Minaj.
12: Hey, this is John Legend.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Kati je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě, běž

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online.